0: každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
1: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
0: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
1: Více na www.hormann.cz.
0: Herman. Jistota na celý život.
2: Posloucháte Klasik Praha.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
3: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
2: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
3: Více na www.hormann.cz.
2: Herman. Jistota na celý život.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Jsme Klasik Praha.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
6: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
7: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz.

0: vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno, v pátek 11. září. Nemusíte hudbu tvořit a přesto ji můžete významně ovlivnit. Napadají vás třeba výrobci nástrojů, vydavatelství nebo mecenáši? V dnešním ranním vysílání si připomeneme osobnost, která hudbu ovlivnila svým myšlením a názory. Přeji vám pěkný poslech.

Doznělo presto třetí část symfonie číslo 1 B-dur Františka Xavera Richtera. Hráli nám hráči souboru Helsinki Baroko Orchestra pod taktovkou Apa Häkkinena a učinili tak v předchozích minutách. Teď už je tedy čas 7 hodin a 5 minut a za chvíli se zaposloucháme do další pěkné skladby, tentokrát od Georga Filipa Telemana. Uslyšíme druhou část jeho koncertu pro housle, smyčce a baso continuo E-dur. Solo bude mít Rainer Kussmaul. A předtím ještě zazní jméno oné osobnosti, která významně zasáhla do vývoje hudby pouze svým myšlením, názory, ale také do určité míry i známostmi. Mluvím o v Praze narozeném rakouském hudebním kritikovi, tedy Eduardu Hanslíkovi, který významně zasáhl do počátku kompoziční kariéry i Antonína Dvořáka. Ale o tom víc trochu později. Teď hudba Telemanova.

Rainer Kussmaul a berlínští barokní soulisté pod vedením tohoto soulisty, kterého jste slyšeli, tak jsme měli možnost slyšet druhou část koncertu pro housle, smyčce a baso continuo E-dur Georga Filipa Telemana. Nyní je už 7 minut po 7 hodině a čeká nás pochopitelně v ranním vysílání další skladba. Tentokrát bude prospívaná René Papem, který nám připomene známou árii z opery Carmen George Bizeta za doprovodu orchestru Německé opery v Berlíně. Předtím ale ještě Praha a počasí v ní. A to je spíše takové zádumčivé. Čeká nás ráno a dopoledne zataženo, odpoledne bude postupně oblačno až polojasno. A odpolední teploty se budou pohybovat mezi 19 až 21 stupni Celsia.

René Pape si svým výkonem vysloužil potlesk nejenom při nahrávce předchozí ukázky, tedy árie z opery Carmen, ale věřím, že i ve vašich srdcích, myslích a také možná i v uších. Byla to árie Georges Bizeta z jeho slavné Carmen v podání nejenom René Pape, ale také orchestru německé opery v Berlíně pod taktovkou Kenta Nagana. 7 hodin 12 minut, za chvíli hudba velmi moderní, neboť pochází z počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2 z roku 2025. Uslyšíme část nazvanou Putování a je to dílo skladatelů Jana Valty a Adama Sporky. Předtím ještě dopravní situace v Praze, ta se momentálně týká jenom uzavírek. Na Novodvorské ulici se opravuje plynovod a v daném místě je omezen provoz pouze na jeden jízdní pruh a ulicí Malešovskou kvůli opravě plynovodu neprojedete vůbec, tak tam budete muset objíždět.

0: Klasik Praha.
1: Komunistický režim nemilosrdně trestal všechny, kdo s jeho bezprávími nesouhlasili. A týkalo se to i hudebních skladatelů. Skladby čtyř z nich, Kabeláče, Hanuše, Slavického a Klusáka, nám v dalším dílu pořadu Švédský stůl zahrají hoboista Vilém Veverka a klavírista Daniel Wiesner. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Muzika Florea a soubor Geisler s Hofkomedianten vás zvou na operu současného skladatele Jana Jiráska Divadlo světla. Ponořte se s námi do příběhu umělce, který nachází světlo nejen pro divadlo, ale i svůj vlastní život. Poselství naděje zažijete v divadle Hibernia 15. září. Více na muzikaflorea.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Skonto nábytek.
11: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jsme, jak nám Muraj Peraja zahrál solo ve druhé části koncertu pro klavír a orchestr a-moll Edvarda Hagerupa Grieg'a. Hrál za doprovodu symfonického orchestru Bavorského rozhlasu pod vedením Colina Davise. Je 7 hodin 26 minut, máme 11. září a to je také datum, které nás přivádí k velké osobnosti historie evropské hudební kultury. Její Eduard Hanzlik, v Praze narozený, dalo by se říci česko-rakouský, ale spíše rakouský kritik, muzikolog a estetik. Narodil se před více než 200 lety, tedy jen o rok, v roce 1825, 11. září. K hudbě měl blízko jenom zdánlivě, protože jeho tatínek Adolf, ten patřil ke vzdělané pražské německé obci, stýkal se třeba s Františkem Palackým a přiložil české písně Václava Jana Tomáška. A u Tomáška chvíli studoval i Eduard Hanzlik hru na klavír. Dokonce Eduard ještě jako mladík vydal 2 české písně. Ale pak už se věnoval především oné myslitelské práci. I když se týkala hudby, tak vystudoval školy, které neměly k hudbě až tak blízko. Absolvoval studium práv na Pražské a Vídeňské univerzitě, ale hudba, ta byla jeho srdeční záležitostí.

Odjeli jsme na chvíli až do Španělska, to díky hudbě Emanuela Chabriera. Zaposlouchali jsme se totiž do rapsodie pro orchestr España, tentokrát v podání Orchestru Nacional del Lyon pod vedením Nikolaje Šepse-Znajdra. Jsou 7:30 a my se opět vracíme k tématu dnešního ranního vysílání a tím je připomínka velké osobnosti nejenom hudební kritiky, ale vůbec hudebního dění 19. počátku 20. století. Mluvím o Eduardu Hanslíkovi, rakouském hudebním kritikovi, muzikologovi a estetikovi, který byl neuvěřitelně připravený, pracoval velmi pilně, byl duchaplný, ale také názorově vyhraněný. Zásadně ovlivňoval nejenom hudební dění, ale i všeobecnější hudební evropské povědomí. A co je důležitější, prosazoval pohled na hudbu jako na absolutní umění, tedy takové, které nenese konkrétní významy a jeho krása nespočívá v ničem jiném než v hudbě samotné. Tím se postavil do ostrého protikladu proti těm, kteří se domnívali, že hudba by měla stvárňovat nehudební náměty. Velmi jednoduše řečeno, tedy proti těm, kteří se domnívali, že by hudba měla být především programní. Například to takový názor zastával Richard Wagner. Tento spor, anebo dva názorové pohledy, ty asi nikdy nevyřešíme, který je ten správný a který je ten lepší. Je to umění, je to prostě věc, která se buď to líbí, nebo nelíbí. Ale Eduard Hanslík, kromě toho, že měl tento pronikavý, svůj vlastní ostrý názor na hudbu, tak byl také takovým kritikem, který dokázal pomoci mladým talentům. Ale o tom více až za chvíli. Po třetí části symfonie číslo 31 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Slyšeli jsme třetí část té symfonie číslo 31 D dur pařížské Wolfganga Amadea Mozarta, která také sklidila zasloužený potlesk. Do něj jsem vstoupil a to také kvůli tomu, abych vám řekl, kdo nám hrál. Amsterdamský barokní orchestr pod taktovkou Tona Koopmana. 7 hodin 39 minut a ještě jeden návrat k Eduardu Hanzlíkovi a velice důležitý pro českou hudbu, protože byl to právě tento významný rakouský kritik, muzikolog a estetik, který nejenom zastával specifický pohled tehdy na hudbu, tedy že je absolutním uměním sama o sobě, ale také výrazně a účinně se zasazoval o hudbu Antonína Dvořáka. Stál na počátku seznámení Antonína Dvořáka s Johannesem Brahmsem a vlastně na počátku celé kompoziční kariéry Antonína Dvořáka, která konečně došla toho, aby mohla být vydána v úspěšném hudebním vydavatelství. Ale Eduard Hanzlík se později účinně zasazoval i o vydání nebo spíše o prosazení díla třeba i Vítězslava Nováka. My se ale vrátíme k Antonínu Dvořákovi a poslechneme si úspěšné dílo, které bylo vydáno tedy Slovanské tance první řadu, i když původně šlo o vydání především klavírní podoby. My teď uslyšíme orchestrální podobu, zazní Furiant, tanec číslo 8, G-moll z první řady, a to v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze pod taktovkou Vladimíra Válka.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

dozněl Furiant z první řady slovanských tanců Antonína Dvořáka. Slovanské tance jsme si připomínali i proto, že to byl Eduard Hanzli, který stál na počátku přátelství mezi Johannesem Brahmsem a Antonínem Dvořákem, a právě Johannes Brahms se posléze zasloužil o to, aby slovanské tance byly vydány v prestižním vydavatelství. Nám ovšem hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze pod vedením Vladimíra Válka orchestrální podobu tohoto tance. Máme 7:45 a zaposloucháme se do další pěkné skladby. Tentokrát to bude Upi Caritas z cyklu 4 moteta na témata gregoriánského chorálu Maurice Durifleho. Uslyšíme, jak pěje pěkně Choir of Trinity College Cambridge pod vedením Richarda Marlowa.

0: Klasik Praha.
1: Každé léto od června do září se v Highland Parku v Illinois, kousek severně od Chicaga, koná Ravinia Festival, nejstarší venkovní hudební festival v celé Severní Americe, který nabízí pestrou škálu koncertů od klasické hudby přes jazz, pop i rock. Více prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
4: S tímhle šrotem to v životě nedodělám!
5: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
4: Mají i pořádný stroje?
5: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
6: Faktury, faktury, faktury.
7: Trápí vás factoring?
6: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
7: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
6: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
7: Acema pokryje jakékoliv financování.
6: No, tak to beru.
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
10: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
11: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
12: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
11: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
12: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
11: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
12: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.

0: Je například Tanec květin z Louskáčka z baletu Petra Iljiče Čajkovského.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Vládou navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok by se podle opozičních starostů a nezávislých dal zrušením tzv. Populistických dárečků snížit o zhruba 50 až 70 miliard. Předseda STAN Vít Rakušan opětovně označil takový rozpočet s vysokým schodkem za politický a ekonomický zločin v době nízké inflace, očekávaného ekonomického růstu a nízké nezaměstnanosti. Rusko včera odpoledne při dronovém útoku zasáhlo nákupní centrum ve východoukrajinském Pavlohradu. Podle poslední bilance zahynulo 5 lidí a dalších 67 utrpělo zranění. Mezi zraněnými jsou i děti. Ve středu Rusové udeřili drony také na nákupní středisko v Sumách, kde zemřeli 3 lidé a dalších 20 utrpělo zranění. Za oběti včera v Sumy drželi den smutku ruské síly, ale znovu zaútočili na tamní nákupní centrum. Klíčové momenty v životě spisovatele Arnošta Lustiga představuje včera zahájená výstava v Terezíně na Litoměřicku. Do tehdejšího geta nacisti Lustiga transportovali v době jeho dospívání. Výstava Arnoštova cesta ke stému výročí narození autora mnoha děl spojených s tématem holokaustu vychází z grafického románu Markéty Pilátové a fotokoláží Elišky Sofer Podzimek. Dnes očekáváme nad Českou republikou převážně zataženo, v jeho východní polovině území většinou s občasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnost ubývat a odpoledne budou srážky ustávat. Ve Skydech ustane déšť až večer. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách bude kolem 12. Teď už se pojďme roztančit jako květiny díky hudbě k baletu Louskáček Petra Iljiče Čajkovského. Hrát nám k tomu bude Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Bratislavě.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněl Tanec květin, čtvrtá část z druhého dějství baletu Louskáček. Byla to hudba Petra Iliče Čajkovského v podání Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Ondřeje Lenarda. Máme 8 hodin 10 minut, nás za chvíli osloví José Cura svým krásným tenorem, a to i díky árii Nessun Dorma ze třetího dějství opery Turandot Giacoma Pucciniho. My si tak připomeneme tvorbu slavného skladatele nejenom v podání José Cury, ale také doprovázejícího orchestru Philharmonia Orchestra pod taktovkou dalšího skvělého pěvce Plácida Dominga, ale také dirigenta a tak trochu i skladatele. Pojďme ale ještě k současné situaci v Praze. Na ulicích hlášena je jedna dopravní nehoda. Ta se stala v Klimenské ulici.

Dozněl árie Nessun Dorma z třetího dějství opery Turandot Giacoma Pucciniho, majstrštyk mnohých tenoristů, a nám jej skvěle zaspíval José Cura. Zpíval za doprovodu Filharmonia Orchestra pod vedením Plácida Dominga. Nyní nás čeká hudba instrumentální a bude to menuet třetí věta symfonie číslo 91 S. dur Josefa Haydna. Nyní těsně před čtvrt na devět zahraje tuto pěknou skladbu soubor La Petite Bande pod vedením Sigiswalda Kuykena.

0: Dozněl menuet, třetí věta symfonie číslo 91 S-dur Josefa Haydna, hrál soubor La Petite Bande pod taktovkou Sigiswalda Kuykena. A my se za chvíli zaposloucháme do hudby filmové. Je to hudba z britského dobrodružného filmu, založeného na artušovských legendách. Tedy hlavní téma z filmu Lancelot a Ginevra z roku 1963. Je to hudba Rona Goodwina a my se díky City Light Symphony Orchestra pod vedením Kevina Griffice zaposloucháme do hudby britského filmového skladatele, který napsal hudbu k cirka 70 filmům a často spolupracoval se symfonickými i mládežnickými orchestry.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Světoznámý český hudební skladatel, dirigent a profesor, jeden z největších hudebních géniů lidských dějin, Antonín Dvořák. 185. výročí jeho narození si letos připomíná celý hudební svět. I my se budeme věnovat tomuto milovníkovi lokomotiv a holubů. V dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Voice Aid, Ibai Chen, Collegium 1704, ukrajinský oktet Orpheus, Kata a sbor Permoník nebo Amandine Beyer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
4: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
8: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
7: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
8: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
7: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Skonto nábytek.
12: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsme Klasik Praha.

Dozněla kantáta Ježíš zůstává mou radostí od Johanna Sebastiana Bacha a hlavně od interpretů, tedy členů Monteverdiho sboru a hráčů anglických barokních solistů pod vedením Johna Eliota Gardinera. Je přesně 8:30 a my se zaposloucháme do tvorby Antonína Dvořáka. Ostatně slyšeli jste upoutávku, dnes večer se mu bude Martina Klausova věnovat v pořadu Hudba podle kalendáře od 19 hodin. Připomínáme si výročí narození Antonína Dvořáka. My teď například Furiantem první části ze Slovanských tanců.

0: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Tomáše Braunera dohrál Furiant, první z tanců první řady slovanských tanců Antonína Dvořáka. 8 hodin 35 minut a čas pro romanci pro violu a orchestr Maxe Brucha. Uslyšíme, jak toto slavné dílo zahraje Chom Jung-hi a také soubor Muzičidy Praga pod vedením Jaroslava Vodňanského.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla romance pro violu a orchestr. My slyšeli krásné solo jihokorejské hráčky, violistky, ale také pedagožky Cho Myung-hy za doprovodu souboru Muzici di Praga pod taktovkou Jaroslava Vodňanského v romanci pro violu a orchestr Maxe Brucha. Za pár vteřin bude 8:45, ale to už budou znít tóny jiného skladatele, a sice našeho Josefa Myslivečka. Uslyšíme první část uvertýru číslo 2 A dur. Hraje Kolegium 1704 pod taktovkou Václava Luxe.

0: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
1: Muzika Florea a soubor Geislers Hofkomedianten vás zvou na operu současného skladatele Jana Jiráska Divadlo světla. Ponořte se s námi do příběhu umělce, který nachází světlo nejen pro divadlo, ale i svůj vlastní život. Poselství naděje zažijete v divadle Hibernia 15. září. Více na muzikaflorea.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
10: Partner pro vaši zahradu.
12: Skonto nábytek.
13: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
15: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla třetí část koncertu C-dur pro mandolínu a smyčce Antonia Vivaldiho. Hrál nám soubor Venice Baroque Orchestra pod vedením svého šéfdirigenta a solisty byli především jeden solistou byl Avi Avital. Je 8 hodin 55 minut a nás čeká skerco třetí část smyčcového oktetu S-dur od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. A zde už bude hráčů mnohem víc, protože se jedná o oktet. A tak své síly spojili dvě kvarteta, Quatuor Eben a Belchak Votit.

0: Slyšeli jsme hrát dva soubory, pařížský Quatuor Eben a londýnský Belcha Quartet. Kvarteta spojila své síly a my se tak mohli zaposlouchat do smyčcového oktetu S-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho do třetí části, do skerca. A byla to skladba, která také uzavírá programovou nabídku dnešního rána. Ovšem dopoledne je před námi a tím vás bude provázet Ondřej Fischer. Pokud budete poslouchat klasickou hudbu právě z našeho rádia, z rádia Klasik Praha. Filip Sichra se z tohoto rádia s vámi na chvíli loučí, ale po víkendu se opět uslyšíme mezi 7 a 9 hodinou. Přeji vám nejenom pěkný pátek, ale i celý víkend.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Hezké páteční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 11. září, 6 minut po 9. hodině, svátek dnes se slaví Denisa a od mikrofonu rádia Klasik Praha vás zdraví Ondřej Fischer na frekvenci 98,7 nebo samozřejmě také po internetu nás můžete poslouchat buď přímo na našich webových stránkách klasikpraha.cz v mobilní aplikaci nebo též prostřednictvím digitálního vysílání DAB+. Toto byla hudba Zdeňka Fibicha, která teď zahájila náš dopolední program. Slyšeli jsme příjemnou pastorální skladbu nazvanou Selanka Idyla v úpravě pro klarinet a klavír, kterou nám zahráli klarinetista Marek Švejkar a klavíristka Lenka Korecká. Před 10. hodinou v našem programu uslyšíme třeba ještě také Saint-Saënse, Šostakoviče, Beethovena, Satieho. K české hudbě se vrátíme s tvorbou Bohuslava Martinů, no a samozřejmě nabídneme nahrávky vynikajících tuzemských i zahraničních interpretů. Například nám zahrají flétnista James Galway, uslyšíte kontratenoristu Filipa Žaruského, také klavíristku Jitku Čechovou nebo Pittsburghský symfonický orchestr pod taktovkou Manfreda Honeka. To vše zazní tady na Klasik Praha už v nejbližších minutách. Já vám přeji příjemný poslech, no a pokračovat teď budeme Schubertem, čtvrtou větou z jeho raného díla, které Schubert napsal coby 16-letý, autorovi první symfonie D-dur. Pod taktovkou Thomase Hengelbrocka nám bude hrát německý komorní orchestr.

To byla čtvrtá věta z první symfonie D-dur Franze Schuberta, kterou skladatel napsal ve věku pouhých 16 let. My jsme poslouchali nahrávku německé komorní filharmonie Bremy, kterou řídil dirigent Thomas Hengelbrock. No a po této hrázné hudbě opět volnější melodie poslechneme si krásnou Rachmaninovovu vokalízu, jak už název napovídá, původně samozřejmě určenou pro hlas, nicméně my uslyšíme nahrávku, kde nám úpravu pro flétnu a orchestr zahraje solista James Galway a spolu s ním těleso National Philharmonic Orchestra.

Trochu melancholická, ale krásná melodie od Sergeje Rachmaninova, Vokalíza, zazněla teď v úpravě pro flétnu a orchestr v podání slavného severoirského virtuóza Jamese Galwaye, kterého doprovodilo těleso National Philharmonic Orchestra. Máme 18 minut po 9. hodině, no a v našem dopoledním programu teď pokračujeme písní s názvem Non speri pietà, neboli Nedoufej v milost. Je to píseň, kterou napsal autor jménem Étienne Moulinier, u nás asi prakticky neznámý barokní autor, patří do žánru takzvané francouzské dvorské hudby 17. století. No a právě písním z této oblasti se věnoval na albu vydaném v roce 2023 soubor L'Arpeggiata společně s kontratenoristou Filipem Žaruským, který nám teď tuto píseň zaspívá.

0: Klasik Praha.
1: Mohla by dělat cokoliv, ale chce hlavně zpívat. Je vynikající koloraturní sopranistkou, skvěle píše. Na základě svého úspěšného blogu vydala knihu Nočník neohrožené ženy a je také koordinátorkou programové řady Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pro nové generace. A k tomu je i zakladatelkou spolku Via ad Artem. Ve studiu si se mnou povídala Eva Kolková. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Muzika Florea a soubor Geisler's Hofkomedianten vás zvou na operu současného skladatele Jana Jiráska Divadlo světla. Ponořte se s námi do příběhu umělce, který nachází světlo nejen pro divadlo, ale i svůj vlastní život. Poselství naděje zažijete v divadle Hibernia 15. září. Více na muzikaflorea.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Faktury, faktury, faktury.
7: Trápí vás factoring?
6: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
7: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
6: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
7: Acema pokryje jakékoliv financování.
6: No tak to beru.
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo.
8: iPhony 17.
9: Laserové projektory.
8: Sluchátka Apple Beats.
9: A stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
11: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
12: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem Dura Decor a maximálním odolností, navíc z povrchy břidlice a plátna.
11: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
12: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
11: Přece Hermann.
12: Hermann. Jistota na celý život.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
14: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Tři minuty před 9:30 na Klasik Praha teď zazněla tato tajemná část. Akvárium ze Saint-Saënsovy známé svity Karneval zvířat. Na nahrávce jsme slyšeli klavíristku Martu Argerič, spolu s ní hrál orchestr Italské národní akademie svaté Cecílie. No a další dáma za klavírem teď v našem hudebním programu bude klavíristka Jitka Čechová, která bude za doprovodu Symfonického orchestru Severoněmeckého rozhlasu solistkou v této čtvrté větě z Šostakovičova dvojkoncertu pro klavír, trubku a orchestr. Na trubku bude hrát Johannes Zondermann a dirigovat bude Oswald Zalaberger.

Pět minut po půl desáté zazněla teď tato energická čtvrtá věta z Šostakovičova dvojkoncertu pro klavír, trubku a orchestr ze 30. let minulého století. Hráli nám Jitka Čechová na klavír, Johannes Sondermann na trubku a spolu s nimi symfonický orchestr Severoněmeckého rozhlasu. Šostakovič i v letošním roce, stejně jako v tom loňském, zní hojně po pódiích celého světa, protože loni jsme si připomínali 50 let od jeho úmrtí a letos zase 120 let od jeho narození. No a dále nás teď čeká hudba Bohuslava Martinů, část z cyklu Nový špalíček, což je jeden z písňových cyklů Bohuslava Martinů, inspirovaných moravskou lidovou poezií, takzvanou Sušilovou sbírkou. No a v tomto případě to bude velice smutná píseň s názvem Smutný milý, kterou si poslechneme v podání sopranistky Anny Hlavenkové a souboru Muzika Bohemika v aranžmá Jaroslava Krčka.

0: Jsou 3/4 na 10 a originální skerco z Beethovenovy třetí symfonie S-dur přezdívané Eroika jsme nyní poslouchali v našem dopoledním vysílání tady na Klasik Praha z nahrávky Pittsburghského symfonického orchestru, který řídil dirigent Manfred Honeck. Za chvíli nás čeká hudba barokní, zahraje a zaspívá nám francouzský soubor Ensemble Correspondance, pak také třeba hudba Erika Satieho anebo Georga Friedricha Händla, jedna z árií z oratoria Mesiáš. To vše vám nabídneme tady na rádiu Klasik Praha ještě před 10. hodinou.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
4: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
5: Že ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
6: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně!
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
6: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
6: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Skonto nábytek.
12: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Vím, to se vyplatí.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
17: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
18: Posloucháte Klasik Praha.

Na Klasik Praha zněla teď hudba anglického barokního skladatele jménem John Blow. Poslouchali jsme epilog z jeho sbírky vokálních skladeb Amphion Anglicus. Byla to skladba nazvaná Sing, sing, ye muses, tedy zpívejte muzy. No a zpíval a hrál nám soubor ensemble Correspondance, který vede muzikolog a čembalista Sebastian Dose. Je to soubor, který jste mohli slyšet třeba i v loňském roce tady v Praze na Pražském jaru. Toto byla ukázka z jejich alba z roku 2018, které je věnováno anglickým autorům 17. století a které získalo řadu prestižních ocenění, včetně Diapason d'Or nebo ceny německé hudební kritiky. No a teď nám zahraje pianista Pascal Rože, v jehož podání si poslechneme skladbu Erika Satieho, známý klavírní kus Gnosien číslo 1.

Poslouchali jsme tuto typicky francouzsky nostalgickou skladbu Erika Satieho, skladatele, který byl považován za velice avantgardního autora na přelomu 19. a 20. století a který svým stylem významně ovlivnil třeba i pozdější minimalisty nebo Johna Cage. No a my jsme od Satieho poslouchali skladbu s názvem Gnosien číslo 1 v podání pianisty jménem Pascal Rože. A teď opět něco svěžnějšího, bude to basová arie z Handlova oratoria Mesiáš, nazvaná Why Do the Nations So Furiously Rage Together, kterou nám zaspívá kanadský basbaritonista Nathan Berg, doprovázený souborem Lézard Florizan.

So pure is his fatality.

Pět minut po 10. hodině jsme na Klasik Praha teď vyslechli skladbu současného autora a klavíristy Adama Skoumala s názvem Berses neboli Ukolébavka. Jejíž název tedy odkazuje ke stejnojmenné Chopinově kompozici. No a skladbu jsme slyšeli v podobě, v jaké ji natočil klavírista Jan Čmejla na své debutové album vydané v předloňském roce. Pokračovat teď budeme v našem dopoledním programu Brahmsem. Zazní čtvrtá symfonie E-moll, Brahmsova poslední a vrcholná symfonie, a její energická třetí věta, kterou nám zahraje pod taktovkou Johna Eliota Gardinera, orchestr revoluční a romantický.

0: Z Brahmsovy čtvrté symfonie e-moll jsme teď vyslechli třetí část Allegro giocoso. John Eliot Gardiner řídil orchestr revoluční a romantický. No a dále nás teď čeká pravidelná rubrika Novinka týdne, v níž si dnes ještě naposledy představíme nové album, kde hraje trojice českých špičkových interpretů hudbu amerického autora.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: V rubrice Novinka týdne si tentokrát představujeme nové album pojmenované Poems of Devotion, které vyšlo 21. srpna na labelu Navona Records a kde účinkuje trojlístek špičkových českých hráčů. Hornista Radek Baborák, houslista Josef Špaček a klavírista Miroslav Sekera. Společně natočili vybrané komorní skladby amerického žijícího autora Josepha Sumra, který letos slaví 70. narozeniny a jeho tvorbu už dlouhá léta inspirují především básně a divadelní hry Williama Shakespearea. S klavíristou Miroslavem Sekerou Sumr spolupracuje už dlouhá léta, od roku 2003. Později mu představil také své dva kolegy, kteří na tomto albu účinkují. No a Sumra s českým hudebním prostředím pojí i osobnost českoamerického skladatele Karla Husy, u kterého v 70. letech v Americe studoval. Na albu najdeme kompozici The Tempest Sonata, inspirovanou, jak už název napovídá, Shakespeareovou bouří, dále virtuózní skladbu pro lesní roh nazvanou Little Rock a také titulní cyklus Poems of Devotion, který skladatel věnoval své ženě. Právě z něj si teď poslechneme jednu část, co by hudební ukázku. Hudbu Josepha Sumra hrají Radek Baborák, Miroslav Sekera a Josef Špaček.

Je 10 minut před 10:30 a toto byla ukázka z nového alba, které vyšlo koncem srpna na labelu Navona Records a kde trojice špičkových českých interpretů, hornista Radek Baborák, houslista Josef Špaček a klavírista Miroslav Sekera, hraje hudbu amerického autora Josepha Summera. Pokud vás ukázka zaujala, více se o tomto novém albu můžete samozřejmě dočíst i na našich webových stránkách. No a my pokračujeme teď hudbou filmovou. Bude to skladatel Nino Rota a hudba, kterou složil pro Felliniho film Sladký život La Dolce Vita. Zahraje nám italský orchestr Filharmonica della Scala, který před pár dny také tady v Praze zahajoval festival Dvořákova Praha a budou hrát pod taktovkou svého šéfdirigenta Ricarda Šajího.

0: Klasik Praha.
1: Víte, že dílo Antonia Vivaldiho ještě na počátku 20. století leželo ladem? Cestu k uším moderního posluchače otevřel až nevídaný objev před 100 lety. V pořadu Spektrum hudby uslyšíte i to, jak napínavé bylo Vivaldiho hudbu zachránit. V sobotní premiéře druhého dílu Spektra hudby v 18 hodin se na vás těší Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Na rádiu Klasik Praha zazněla teď irská lidová píseň s názvem The Red-Haired Boy, neboli Zrzavý chlapec, kterou takto natočil houslista Daniel Hope na své album věnované irské hudbě, které vyšlo předloni. Sám houslista má částečně také irské předky. No a tuto irskou lidovou píseň nahrál za doprovodu souboru Air Ensemble. Teď nám v našem vysílání zaspívá mezzosopranistka Elina Garanča, světová hvězda. V jejímž podání si poslechneme árii Dalily ze druhého dějství Saint-Saënsovy opery Samson a Dalila, která se jmenuje Mon cœur s'ouvre à ta voix, neboli Mé srdce se otvírá tvému hlasu.

Slyšeli jsme teď arii Mon cœur s'ouvre à ta voix, arii Dalily ze druhého dějství Saint-Saënsovy opery Samson a Dalila. Zpívala nám Elina Garanča, doprovázená symfonickým orchestrem německého rozhlasu Kaiserlautern. No a dále teď uslyšíme hudbu Bedřicha Smetany. První část ze slavnostní symfonie E-dur, což je dílo, které Smetana věnoval císaři Františku Josefovi I. a jeho novomanželce Alžbětě Bavorské. V jednotlivých větách této symfonie, kromě třetí, také citoval Haydnovu melodii tehdejší rakouské hymny. No a my si poslechneme nahrávku Petra Popelky a Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Jsou 10:45 a na Klasik Praha jsme teď poslouchali hudbu Bedřicha Smetany, první větu z autorovy jediné slavnostní symfonie E-dur, kterou skladatel věnoval císaři Františku Josefu I. u příležitosti jeho svatby, někdy se též nazývá triumfální. Vznikla v roce 1854 a cituje se v ní mimo jiné hojně tehdejší rakouská hymna od Josefa Haydna. No a my jsme poslouchali její první větu z nahrávky, která vyšla v závěru předloňského roku, kdy se připomínalo 200. výročí narození Bedřicha Smetany. Natočil ji bývalý šéfdirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu Petr Popelka s tímto tělesem. No a dále nás čeká Vivaldi. Bude to Vivaldiho houslový koncert C-moll, tedy jeden z mnoha houslových koncertů tohoto barokního skladatele. Pomalou větu Largo nám zahraje houslista Fabio Biondi, doprovázený svým souborem Europa Galante. No a Haydn pak bude přece jenom ještě následovat před 11. hodinou a kromě něj třeba i hudba francouzského skladatele Gilles Masnetta.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host již od dob svého studia působí jako pedagog, několik let jako řádný profesor hudební produkce na Akademii muzických umění. Zároveň je také spolumajitelem vydavatelství Arkodiva. Jiřího Štilce se zeptám na nahrávky a na projekt Češi ve Vídni. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Klask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
9: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
8: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
9: Více na www.hormann.cz.
8: Hermann. Jistota na celý život.
10: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Ladíte Klasik Praha.

Na Klasik Praha jsme teď poslouchali instrumentální hudbu z opery Cid, která měla premiéru v pařížské opeře v roce 1885. Napsal ji skladatel Gilles Massenet, no a my jsme tedy poslouchali část zvanou Navarrés, teď v podání slovenských rozhlasových symfoniků v našem dopoledním vysílání. No a další skladba nás zavede do Londýna, bude to totiž druhá věta z poslední symfonie Josefa Haydna, symfonie číslo 104 D-dur, které se přezdívá právě londýnská, ačkoliv v Londýně napsal Josef Haydn celou řadu svých závěrečných symfonií. No a my uslyšíme také londýnský orchestr, již zaniklý London Classical Players, který bude vést na nahrávce Roger Norrington.

0: Je minuta po 11. a slyšeli jsme teď Andante ze 104. symfonie D-dur Josefa Haydna, jeho poslední symfonie přezdívané Londýnská, která tedy uzavírá cyklus Haydnových londýnských symfonií. No a na nahrávce jsme slyšeli již zaniklý orchestr London Classical Players, který řídil Roger Norrington, loni v létě zesnulý dirigent, který patřil k průkopníkům dobově poučené interpretace v Británii, ačkoliv tedy jeho pojetí a jeho nahrávky často vzbuzovaly kontroverze, tak nesporně patřil k významným osobnostem tohoto hnutí. No a za chvíli nám v našem vysílání zaspívá tenorista Rolando Villazón, uslyšíme svižnou píseň La Danza z pera Joaquina Rossiniho. Pak také třeba hudba Richarda Strause, sextetová předehra z opery Capriccio, rovněž Mozarta nám zahraje hornista Dale Clevenger, uslyšíte také Sibelia, Bacha, Schulhofa, Schuberta nebo Zelenku. To vše ještě předpolednem tady na frekvenci 98,7.
1: Posloucháte Klasik Praha.

6 minut po 11. jsme slyšeli v našem vysílání hlas tenoristy Rolanda Viazona. Tento pěvec zaspíval árii Gialla Luna in Mezzo al Mare, neboli La Danza, píseň z pera Gioachina Rossiniho, a to za doprovodu tělesa Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Další skladbou bude teď sextetová předehra z opery Capriccio, což je jedno z posledních děl skladatele Richarda Strause, které autor napsal už v pozdním věku ve 40. letech minulého století a trochu se s ním loučil se svou kariérou operního skladatele. Předehru tedy nezvykle pojal formou smyčcového sextetu, který si teď poslechneme. Hrát nám budou interpreti Edwin Polling, Andrew Martin, John Harrington, Ian Butt, Timothy Walden a Jeremy Fletcher.

Na Klasik Praha jsme poslouchali sextetovou předehru z opery Capriccio, pozdního díla skladatele Richarda Strause, který tedy netradičně celou předehru k opeře svěřil obsazení šesti smyčců. My jsme na nahrávce slyšeli hrát interprety Edwina Pollinga, Andrewa Martina, Johna Harringtona, Iana Bada, Timothyho Waldna a Jeremyho Fletchera. No a dále nám zahraje hornista Dale Clevenger, dlouholetý solohornista chicagských symfoniků, který právě s tímto tělesem pod taktovkou Claudia Abada teď zahraje třetí větu z třetího hornového koncertu Wolfganga Amadea.

0: 10 minut před 11:30 zazněla teď hudba Wolfganga Amadea Mozarta. Slyšeli jsme třetí část hornového koncertu číslo 3 S-dur v podání hornisty Dalea Clevengera a chicagských symfoniků. O Mozartových hornových koncertech si mimochodem příští týden v pořadu Hudba v miléniu budeme povídat s britsko-českým hornistou Benem Goldscheidrem, který natočil Mozartovi všechny 4 hornové koncerty na nové album pro vydavatelství Pentaton, tak rozhovor s tímto hornistou si můžete v rámci pořadu Hudba v miléniu poslechnout příští týden v úterý 15. září od 19 hodin. Nás za chvíli čeká Smetana v podání Adama Plachetky a ještě předtím je tady pozvání od Jiřího Vejvody k dalšímu dílu pořadu Slavná auditoria.
1: Klasik Praha. Každé léto od června do září se v Highland Parku v Illinois, kousek severně od Chicaga, koná Ravinia Festival, nejstarší venkovní hudební festival v celé Severní Americe, který nabízí pestrou škálu koncertů od klasické hudby přes jazz, pop i rock. Více prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
2: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
11: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Super Jackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Na Klasik Praha jsme teď poslouchali písňovou tvorbu Bedřicha Smetany, kterého stejně jako další autory, třeba i Dvořáka, Fibicha nebo Suka, inspirovali večerní písně Vítězslava Hálka, slavná básnická sbírka, ze které Smetana také zhudebnil několik částí. No a my jsme teď poslouchali konkrétně známé písně Kdo v zlaté struny zahrát zná a Nekamenujte proroky. Solo zpíval basbaritonista Adam Plachetka, který natočil tedy Hálkovi večerní písně v různých zhudebněních na album vydané předloni u příležitosti Roku české hudby společně s klavíristou Davidem Švecem. No a Adama Plachetku už teď na konci září můžete také slyšet v nové muzikálové roli ve Státní opeře. Pěvec tam stvární titulní postavu v Sondheimově známém hororovém muzikálu Svíny Todd, Ďábelský holič z Fleet Street. Premiéra bude 24.9. od 19 hodin, pak se představení ještě bude hrát také 27. a v řadě termínů během měsíce října. No a my budeme pokračovat v našem dopoledním vysílání teď Sibeliem. Třetí větu z houslového koncertu D-moll nám zahraje houslistka Janine Jansen, která je v této sezóně rezidenční umělkyní, tedy České filharmonie tady v Praze. No a na této nahrávce ji doprovodí Filharmonie Oslo, kterou bude dirigovat Klaus Mäkelä.

Poslouchali jsme hudbu Erwina Schulhoffa, meziválečného avantgardního skladatele, z jehož divertimenta pro smyšcové kvarteto teď zazněla čtvrtá část Romance. Ukázka pocházela z alba souboru Krása kvartet, které vyšlo v loňském roce, a je to tedy album s hudbou meziválečných autorů perzekvovaných nacisty. Kromě Schulhoffa tam najdeme ještě skladby Hanse Krásy, po němž je soubor pojmenován, a také Karla Ančerla. No a dále nám Bachovu hudbu zahraje pianist Beatrice Rana, jež také v loňském roce natočila s nizozemským tělesem Amsterdam Symfonieta některé z Bachových klávesových koncertů, původně samozřejmě určených pro čembalo. My uslyšíme teď nahrávku s moderním klavírem a bude to třetí část z koncertu číslo 3 D-dur.

Hudbu Johanna Sebastiana Bacha nám hrála pianistka Beatrice Rana spolu s nizozemským souborem Amsterdam Sinfonieta. Poslouchali jsme třetí větu z Bachova třetího koncertu D-dur původně čembalového. Zde tedy zazněla verze s moderním klavírem. No a dále tu mám písňovou tvorbu France Schuberta, baritonista Benjamin Apple, který je specialistou na písňový repertoár, dokonce byl žákem legendárního Dietricha Fischer-Dieskau. Tak tento pěvec nám za doprovodu mnichovského rozhlasového orchestru a dirigenta Oskara Jokla teď je zaspívá Schubertovu píseň z cyklu Krásná mlynářka, Tränenregen neboli Déšť slzí. Autorem orchestrální aranže je Anton Webern.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Tímhle šrotem to v životě nedodělám!
4: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
3: Mají i pořádný stroje?
4: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
10: Skonto nábytek.
11: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
14: Jsme Klasik Praha.

Hudbu Jana Dismase Zelenky, část ze skladby Imisit Dominus Pestilentiam, jsme poslouchali z nahrávky souboru Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové. A tento soubor hudbu Jana Dismase Zelenky vedle francouzských autorů zahraje také na Svatováclavském hudebním festivalu. Bude to příští víkend v neděli 20. září od 18 hodin ve Frýdku Místku. No a více informací o programu letošního ročníku Svatováclavského hudebního festivalu, který se teď v září koná v Moravě. V Koslezském kraji najdete také na webových stránkách shf.cz. A před 12. hodinou ještě hudba France Lista, krásná zvukomalebná klavírní skladba pojmenovaná Vodní hry ve Villa d'Este, kterou nám zahraje skvělý interpret listovy hudby, před pár lety bohužel zesnulý maďarský pianista jménem Jan Jandó.

0: Hrál nám maďarský pianista Jan Jando listovou skladbu s názvem Vodní hry ve Villa d'Este. A byla to také poslední skladba dnešního dopoledního programu. Od mikrofonu Rádia Klasik Praha se s vámi pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezký pátek a také krásný nadcházející víkend. V pondělí se budu těšit opět naslyšenou. No a naše vysílání za chvíli pokračuje hudbou Richarda Wagnera a pak celým odpoledním programem, kterým vás bude provázet kolegyně Mirka Časarová.
1: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla nám předehra k prvnímu dějství opery Lohengrin Richarda Wagnera. Arturo Toscanini řídil NBC Symphony Orchestra. Na Radio Klasik Praha nám začíná odpolední vysílání. Dnes máme pátek 11. září, je 12 minut po 12. hodině a v odpoledním vysílání vás zdraví Mirka Časarová. Co nás čeká například v této hodince, tak máme tu Ennia Morriconeho, Michála Tippetta, Antonína Dvořáka. A teď už je před námi scéna Tempus est jocundum z Carmíny Burány Karla Orfa. Hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídí Caetano Delogu, zpívá baritonista Ivan Kusnier.

Tempus est jocundum, osmá věta ze scénické kantáty na světské texty potulných středověkých hudebníků Carmina Burana ve zhudebnění Karla Orfa. Gaetano de Logu řídil symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, zpíval baritonista Ivan Kusnier a společně s ním Kinu smíšený sbor a Babiny di Praga. Teď se ocitneme v Americe, máme tu drsnou gangsterku režiséra Sergea Leoneho s Robertem De Nirem v hlavní roli, tenkrát v Americe z roku 1984. Ennio Morricone byl za svou hudbu nominován na cenu BAFTA, byl oceněn cenou BAFTA a nominován na Zlatý globus a řídí v této nahrávce Mnichovský rozhlasový orchestr.

0: Tak to bylo téma z filmu Tenkrát v Americe. Film z roku 1984 a autorem hudby je Ennio Morricone. A my jsme poslouchali živou nahrávku z koncertu z roku 2004, kde Ennio Morricone dirigoval své vlastní filmové melodie u Mnichovského rozhlasového orchestru.
1: Klasik Praha.
2: Dalším hostem pořadu Hudba v miléniu bude britský hornista s českými kořeny Ben Goldscheider. Mezinárodně vyhledávaný solista i komorní hráč, který propaguje skladby současných autorů pro lesní roh a v říjnu mu vyjde nové album s hornovými koncerty Wolfganga Amadea Mozarta. Více prozradí v pořadu s premiérou v úterý 15. září od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století. Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
7: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
8: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hermann.cz.
7: Hermann. Jistota na celý život.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

To byla arie z operety Země úsměvů, píseň prince Sučonga. Thine ist mein ganzes Herz, tedy celé mé srdce je tvé. V hudbě France Lehára jsme poslouchali fantastického tenoristu Placida Dominga a londýnský symfonický orchestr, který řídil Karl Heinz Loges. Před námi je teď hudba Wolfganga Ebnera a jeho skladba Beatus Vir, tedy blahoslavený muž. Pavel Klikar řídí soubor Muzika Antiqua Praha. Zpívají Zdeněk Kazda, Stanislav Předota, na varhany hraje Pavel Klikar.

Beatus Vir, tedy blahoslavený muž z hudebnění žalmu 112. Poslouchali jsme ve zhudebnění německého barokního skladatele, který působil jako dvorní varhaník ve Vídni na dvorech císařů Ferdinanda III. A Leopolda I. Wolfganga Ebnera. Zpívali Zdeněk Kazda, Stanislav Předota a na varhany hrál Pavel Klikar. Je 1:05 a před námi je Mazurek Antonína Dvořáka. Stanislav Vavřínek řídí Jihočeskou komorní filharmonii České Budějovice. Na housle hraje Jan Pospíchal.

Tak to byl Mazurek Antonína Dvořáka. Stanislav Vavřínek řídil jeho Českou komorní filharmonii České Budějovice. Na housle hrál Jan Pospíchal. Před námi je teď známé Summertime z opery Porgy a Bess George Gershwina. Zpívá sopranistka Diana Damrau. Společně s ní pak budeme poslouchat královskou Liverpoolskou filharmonii, kterou řídí David Charles Abel.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
10: Klasik Praha.
11: Klasik Praha.

Poslouchali jsme Královnin valčík z pera Samuela Coleridge Taylora. Byl to valčík číslo 3 z jeho 4 charakteristických valčíků. Samuel Coleridge Taylor, afrobritský skladatel, ve své době velmi úspěšný autor. Na housle hrála Maya Megap a na klavír Matthew Schoenhorn. Před námi je 13. hodina, to tu budou zprávy a pak klavírní koncert Francise Poulenca, Slovácká svita Vítězslava Nováka či hudba z filmu Fantastický pan Lišák Alexandra Despla. Tuto hodinku pak uzavřeme symfonií na náměty Ovidiových proměn, konkrétně zazní část Proměna likajských sedláků v žáby Karla Dietersa von Dietersdorfa.

0: To byla proměna Lykijských sedláků v Žáby ze symfonie číslo 5 A-dur, symfonie na náměty Ovidiových proměn Karla Dieterse von Dietersdorfa. Bohumil Gregor řídil Pražský komorní orchestr. Je 13 hodin na rádiu Klasik Praha, vysíláme zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Před 25 lety dostala nejsilnější země světa ránu, která změnila chod dějin. Zasadilo ji 19 teroristů s noži na kobarce. Unesli 4 dopravní letadla, 2 z nich nasměrovali do věží Světového obchodního centra. Pro Ameriku to byl největší bezpečnostní šok po Pearl Harboru. Do té doby se totiž svět připravoval především na konflikty mezi státy. Po 11. září přišel zásadní obrat. Hlavním nepřítelem se stal mezinárodní terorismus. Průměrná cena nafty ve Spojených státech kvůli válce mezi Amerikou a Íránem a ukrajinským útokům na ruské rafinérie poprvé v historii překročila 6 dolarů za galon, což je zhruba 125 korun. Podle analytiků může dražší nafta postupně zvýšit náklady na dopravu téměř veškerého zboží a znovu posílit inflační tlaky. Přes 5000 kilometrů dlouhý oblak saharského prachu se tento týden přesouvá z Afriky k americkému kontinentu. O víkendu zasáhne také jih Ameriky. Transport prachu přes Atlantik vrcholí obvykle uprostřed léta. Současné množství a rozsah oblaku jsou proto v září nezvyklé. Za nereálné, nesmyslné a dehonestující považují ceny mléka a másla v obchodech zástupci českých mlékáren. Základní produkty se totiž v akcích prodávají dokonce pod nákladovými cenami. Mlékárenský svaz usiluje o to, aby byl prodej za nižší než nákupní ceny označen za nekalou obchodní praktiku. Zástupci obchodních řetězců nařčení odmítají. Pražská záchranná služba rozšíří svou síť výjezdových stanovišť. Brzy přibudou 3 další na okrajích Prahy. Vzniknou z modulárních typů, každé stojí 35 milionů korun. Pohřeb Richarda Tesaříka bude ve středu 16. září. 5 let hrál v kapele, kterou založil se svým bratrem Vladimírem. Skupina Jojo Band patřila k průkopníkům reggae v Tuzemsku. Mezi její nejúspěšnější hity pak patřily ty zlidovělé z 90. let, písně Karvina, Jedem do Afriky či Kladno. Richard Tesařík zemřel v neděli ve věku 80 let. Jeho pohřeb proběhne ve středu 16. září v 11 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze Strašnicích. Poté, co Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel pro knihovnu, která byla po prvním českém prezidentovi pojmenována, ponese instituce název První prezidentská knihovna. Pod ním již figuruje na webu a některých sociálních sítích. A jaké máme dnes počasí? Zpočátku oblačno až zataženo. V jeho východní polovině území občas déšť. Během dne od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 stupňů Celsia. To byly zprávy o 13. My pokračujeme hudbou. Je tu klavírní koncert Francise Poulenca.
1: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme první větu z koncertu pro klavír a orchestr Francise Poulenca. Christopher Warren Green řídil londýnský komorní orchestr, na klavír hrál Pascal Roger. Je 13:15 a my tu máme zamilované. Tak se jmenuje třetí věta ze svity pro malý orchestr, takzvané slovácké, Vítězslava Nováka.

Ve 13 hodin a 18 minut jsme se na Radio Klasik Praha seznámili se zamilovanými. Tak se jmenuje třetí věta ze svity pro malý orchestr, takzvaná Slovácká Vítězslava Nováka. Jiří Bělohlávek řídil Pražskou komorní filharmonii. Fantastický pan Lišák, tak to je animovaný film o zvířátkách z roku 2009 podle knihy Roalda Dahla od režiséra Wesa Andersona, kde hlavní postavy lišek namluvili George Clooney a Meryl Streepová. Hudbu napsal Alexander Despla a byl nominovaný na Oscara i na cenu BAFTA a další ceny. Tento francouzský filmový skladatel nám řídí ve své hudbě Orchestre de Paris.

0: Klasik Praha.
1: Velkofilm Odyssea válcuje kina po celém světě a míří k rekordním tržbám. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na historické filmy. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie. Kaufland Card Extra v mobilu, protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
5: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
4: Mají i pořádný stroje?
5: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
7: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ladíte Klasik Praha.

Tak to byla variace na americkou píseň od Stevena Fostera Old Folks at Home z pera Jaroslava Kociána. Na housle hrál Pavel Šporcel, na klavír Petr Jiříkovský. My máme 2:30 a vydáme se na Lysou horu, kde strávíme noc. Symfonická báseň Noc na Lysé hoře Modesta Petroviče Musorského je založena na lidových pověstech o sabatu čarodějnic během svatojánské noci. Za autorova života nebyla tato skladba ve své původní podobě z roku 1867 nikdy provedena. První nahrávka vyšla v roce, naše nahrávka, kterou budeme poslouchat, vyšla v roce 2015 a je to Gürzenich Orchester Köln, který řídí Dmitrij Kitajenko.

0: Noc na Lysé hoře, tak to je série skladeb ruského skladatele Modesta Petroviče Musorského, kdy se inspiruje ruskými literárními díly a legendami. Noc na Lysé hoře. Na svou práci byl Modest Petrovič Musorský velmi hrdý, ale jeho mentor, milý Balakirev, odmítl dílo uvést. Ve snaze svou práci zachránit, tak přišel Musorský s nápadem, že Noc na Lysé hoře trochu přepracuje a poté ji vloží do dvou takzvaných podprojektů operního baletu Mlada a opery Sorokinský jarmark. Ale přes veškerou snahu se Musorský během svého života uvedení Noci na Lysé hoře nedočkal. My jsme poslouchali nahrávku Gürzenich Orchester Köln, který řídil Dmitrij Kitajenko.
1: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro CS. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
3: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
7: Na kraji zamíchej.
8: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Zuzančino tajemství, tak to je opera, kterou napsal Ernano Wolf Ferrari. A my jsme z této opery poslouchali intermezzo v nahrávce Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě, který řídil Ondrej Lenart. Za 5 minut to bude 14. hodina, my hned po ní vás vezmeme na Vyšehrad s Bedřichem Smetanou, pak to bude hudba Ference Lista, Felixe Mendelsona Bartoldyho. Pozvu vás také na koncert 15. září do divadla Hibernie na jediné pražské uvedení původní operní inscenace Divadlo světla. Máte se tedy i v příští hodině na co těšit. Teď už tu máme třetí větu rondo z violončelového koncertu B-dur Luigi Boccheriniho.

0: Přesně ve 14 hodin nám na Radio Klasik Praha dozněla třetí věta Rondo z koncertu pro violončelo a orchestr B-dur Luigi Boccheriniho. Peter Breiner řídil kapelu Istropolitánu, na violončelo hrál Ludovít Kanta. Je to tedy 14. hodina a my pokračujeme v dalším vysílání. Je tu Bedřich Smetana, Má vlast a úvodní část Vyšehrad.
1: Spát, spát, já nemohla bych spát, mě v hlavě znějí tóny kouzelné.
2: Tak pojďme ty kouzelné tóny poslouchat na Rádiu Klasik Praha společně. Zdraví vás Mirka Časarová.

0: Bedřich Smetana stvořil svůj Vyšehrad i jako již úplně hluchý. Začal na něm pracovat na konci září roku 1874 a 18. listopadu oznámil, že je se svým dílem hotov. Premiéra pak byla v březnu o rok později. Jedná se o první symfonickou báseň z cyklu Má vlast a inspiroval se legendami, které jsou spojené se stejnojmenným pražským hradištěm, tedy Vyšehrad. My jsme poslouchali živou nahrávku ze zahajovacího koncertu Pražského jara z roku 2021, kdy Kolegium 1704 řídil Václav Lux.
1: Klasik Praha.
2: Můj další host již od dob svého studia působí jako pedagog, několik let jako řádný profesor hudební produkce na Akademii muzických umění. Zároveň je také spolumajitelem vydavatelství Arkodiva. Jiřího Štilce se zeptám na nahrávky a na projekt Češi ve Vídni. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní. Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
6: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
6: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněla desátá z takzvaných 12 transcendentálních etýd Ference Lista. Na klavír hrál Daniel Trifonov. Já mám pro vás pozvánku na Divadlo světla. Divadlo světla je originální propojení opery, činohry, barokní hudby, elektroniky a moderního světelného designu. Příběh se odehrává v Praze v 18. století, sleduje chlapce Slávka, který se díky hraběti Františku Antonínu Šporkovi stane mistrem světla barokního divadla. Inscenace vypráví o naději, vytrvalosti, odpuštění a o tom, jakou sílu může mít umění i v těžkých chvílích. Kdy se to odehrává 15. září, tedy v úterý příštího týdne v divadle Hibernii, a jedná se o jediné pražské uvedení původní operní inscenace Divadlo světla. Za projektem stojí divadelní soubor Geislers Hofkomedianten, orchestr Muzika Florea pod vedením Marka Štrincla, studenti a pedagogové DAMU. Hudbu pak složil Jan Jirásek, držitel 2 českých lvů za filmovou hudbu v režii Petra Haška. Vše probíhá. Hudebně se pak potkávají dobové nástroje barokního orchestru se současnou hudbou a elektronickými prvky. Výraznou součástí představení je světelný design, který není jen efektem, ale přímo součástí vyprávění. Inscenace měla světovou premiéru v červnu na festivalu Smetanova Litomyšl a v Praze bude tedy pouze jediné představení, a to 15. září v divadle Hibernia. Divadlo světla. A světlo nám přinese také houslový koncert e-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Je tu druhá věta.

Jedno z nejznámějších a nejhranějších děl pro housle a orchestr na světě, tak to je houslový koncert e-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho. My jsme poslouchali druhou větu. Nádherná zpěvní melodie byla podána prsty Itzhaka Perlmana a společně s ním jsme poslouchali koncert Chyba orchestra, které řídil Bernard Haitink. Je 3:05 a my tu máme finální větu ze smyčcového sextetu Adur Nikolaje Rimského-Korsakova.

0: To bylo finále ze smyčcového sextetu Adur Nikolaje Rimského-Korsakova. Na housle hráli Pavel Hůla, Miloš Černý, viola Zbyněk Paďourek, Josef Klusouň a violončelo Michal Kaňka a Václav Bernášek. Vy, co víte, co je láska, tak to je árie mladého puberťáka zmateného cherubína z opery Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta. Simon Rattle řídí Orchestra of the Age of Enlightenment a zpívá mezzosopranistka Magdalena Kožená.
1: Dobrý den, já jsem Magdalena Kožená. Posloucháte Radio Klasik.

0: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Wash's Aid, Ibai Chem, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orpheus, Kata a sbor Permoník nebo Amandine Beyer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Ladíte Klasik Praha.

Poslouchali jsme závěrečnou část z klavírního cyklu Six Moma Musico, což je cyklus Sergeje Rachmaninova, který napsal v roce 1896 a na klavír jej nahrál Jan Schulmeister. Nám se blíží 15. hodina, po 15. hodině to bude melodie z baletu Labutí jezero Petra Iliče Čajkovského. Dále symfonia B-dur Františka Xavera Richtera, představím vám také novinku týdne, což je nové CDčko Trojlístku špičkových českých hráčů, hornisty Radka Baboráka, houslisty Josefa Špačka a klavíristy Miroslava Sekery. Tuto hodinku pak uzavřeme Tokáre třetí větou z houslového koncertu Johna Adamse.

0: byla třetí věta z houslového koncertu Johna Adamse. David Robertson řídil St. Louis Symphony a na housle hrála Lila Josefovic. Je minutka po 15. a my tu máme melodii z baletu Labutí jezero Petra Iliče Čajkovského.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Další vysílací hodinu na Rádio Klasik Praha jsme otevřeli nádhernou melodií z baletu Labutí jezero v úpravě pro hoboj a orchestr Petra Iljiče Čajkovského. Klaus Linkel řídil Českou komorní filharmonii, na hoboj hrál Zdeněk Adam. Je 5:05 a nás čeká třetí věta ze symfonie 1 B-dur Františka Xavera Richtera. A Pohekinen řídí Helsinský barokní orchestr.

0: Tak to byla třetí věta ze symfonie 1 B-dur Františka Xavera Richtera. A po Häkkinen řídil Helsinský barokní orchestr. Je 8 minut po 15. a my tu máme novinku týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: V rubrice Novinka týdne si tento týden představíme nové album Poems of Devotion, které vyšlo 21. srpna na labelu Navon Records a kde účinkuje trojlístek špičkových českých hráčů. Hornista Radek Baborák, houslista Josef Špaček a klavírista Miroslav Sekera. Společně natočili vybrané komorní skladby amerického žijícího autora Josepha Summera, který letos slaví 70. narozeniny a jehož tvorbu už dlouhá léta inspirují především básně a divadelní hry Williama Shakespearea. S klavíristou Miroslavem Sekerou spolupracuje Summer už od roku 2003. Později mu Sekera představil také své dva kolegy. S českým hudebním prostředím nicméně Summera pojí i osobnost českoamerického skladatele Karla Husy, u kterého v 70. letech v Americe studoval. Na albu najdeme kompozici The Tempest Sonata, inspirovanou Shakespeareovou bouří, dále virtuózní skladbu pro lesní roh nazvanou A Little Rock a titulní cyklus Poems of Devotion, který skladatel věnoval své ženě. Letos v lednu tento program zazněl živě i v newyorské koncertní síni Carnegie Hall. Jako hudební ukázku si poslechneme druhou část cyklu Poems of Devotion, nazvanou I Would Love You 10 Years Before the Flood. Podle verše z pera anglického básníka 17. století Andrewa Marvella hrají Radek Baborák, Josef Špaček a Miroslav Sekera.

Miloval bych tě 10 let před potopou, tak to je verš z pera anglického básníka 17. století Andrewa Marvella, který inspiroval k vytvoření z cyklu Poems of Devotions skladatele Josepha Summera, amerického žijícího autora, který letos slaví 70. narozeniny. A jeho tvorbu nahrál český trojlístek Radek Baborák, Josef Špaček a Miroslav Sekera. A my jsme si tak představili nové album s názvem Poems of Devotion, které vyšlo 21. srpna na labelu Navona Records. Láska na útěku, tak to je film, k němuž psal hudbu George Delery. My tu máme hudební ukázku. Yeah.

0: Klasik Praha.
1: Světoznámý český hudební skladatel, dirigent a profesor, jeden z největších hudebních géniů lidských dějin, Antonín Dvořák. 185. výročí jeho narození si letos připomíná celý hudební svět. I my se budeme věnovat tomuto milovníkovi lokomotiv a holubů. V dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Muzika Florea a soubor Geislers Hofkomedianten vás zvou na operu současného skladatele Jana Jiráska Divadlo světla. Ponořte se s námi do příběhu umělce, který nachází světlo nejen pro divadlo, ale i svůj vlastní život. Poselství naděje zažijete v divadle Hibernia 15. září. Více na muzikaflorea.cz.
4: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně!
5: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
4: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
5: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
4: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
9: Na kráně zamíchej.
10: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
11: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
10: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
11: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
10: Přece Hermann.
11: Hermann. Jistota na celý život.
12: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.

0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
1: Dobrý den, vážení posluchači, zdraví vás Marek Kozák a přeji vám všem příjemný poslech.

Dozněla mazurka H-moll Friderika Chopina. Na klavír hrál Marek Kozák. Já bych vás ráda pozvala 26. září v sobotu v 10 hodin ráno do kostela svatých Šimona a Judy. Pro děti můžeme vymyslet ledacos, můžeme jim dát pastelky, aby si malovali, vzít je do kina, do divadla, na koncert nebo na procházku. Všechny možnosti jsou správné, ale čas, který strávíme společným tvořením, má velkou přidanou hodnotu. Nejen pro ně, ale i pro nás. Někdy není jednoduché najít společnou řeč, když nás od sebe dělí taková vzdálenost. Nemluvíme teď o kilometrech, jako spíše o dekádách. Nezáleží na tom, jestli k nám děti pošleme s babičkou a s dědou, nebo přijdete všichni společně. Slibujeme, že když si na nás najdete čas, my vás naučíme jazyk, pro který žádná vzdálenost není nepřekonatelná. A kdo pak vám to slibuje, tak je to samozřejmě Symfonický orchestr hlavního města Prahy, FOK. A zveme vás v sobotu 26. srpna na Hudbou k srdci, hudba jako z pohádky, draci a jiná zvířata. Cyklus workshopů pro rodiny s dětmi od 6 do 12 let s lektorkou Karolínou Řepovou. My se pomaličku blížíme k půl čtvrté a teď nás čeká třetí věta ze symfonie číslo 3 Karla Nielsena.

Dozněla třetí věta ze symfonie číslo 3 Karla Nielsena, takzvaná symfonia expanziva. Thomas Dasgaard řídil Seattle Symphony Orchestra. Máme 4:04 a před námi je hudba Hectora Berlioce. Je tu romance pro housle a orchestr s názvem Reverie et Caprice. Václav Neumann řídí symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Na housle hraje Josef Suk.

Dozněla romance pro housle a orchestra Reverie et Caprice Hectora Berlioce. Václav Neumann řídil symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Na housle hrál Josef Suk. Teď to máme tenoristu Juana Diego Floreze a v jeho podání zazní árie z opery Lakmé Leo de Liba.

0: Klasik Praha.
1: Dalším hostem pořadu Hudba v miléniu bude britský hornista s českými kořeny Ben Goldscheider, mezinárodně vyhledávaný solista i komorní hráč, který propaguje skladby současných autorů pro lesní roh, a v říjnu mu vyjde nové album s hornovými koncerty Wolfganga Amadea Mozarta. Více prozradí v pořadu s premiérou v úterý 15. září od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Kaufland Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák.
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
8: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
7: Mají i pořádný stroje?
8: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily, a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tak to byla třetí věta ze sonáty pro housle, violončelo a čembalo Bartoloma Rulovse. Na housle hrála Monika Iget, violončelo Richter van den Meer a čembalo Tini Matot. Poslední skladba nás dělí od 16. hodiny a to je původně klavírní skladba Claude Debussyho La Plique Lente. V úpravě pro orchestr posloucháme San Francisco Symphony.

0: La Bleakland, skladba Claude Debussyho, kterou jsme poslouchali v úpravě pro orchestr, i když původně byla složena pro klavír. Michael Tilson Thomas řídil San Francisco Symphony. Máme tu 16. hodinu a odpolední vysílání Rádia Klasik Praha se přehoupává do své podvečerní části. V této hodině nás čeká například Antonio Vivaldi, Johann Strauss mladší, John Williams či Frédéric Chopin. Pojďme tedy směle do toho, je tu třetí věta z koncertu C-dur pro hoboj, smyčce a basso continuo Antonia Vivaldiho. Posloucháme soubor Ensemble 18+, na hoboj hraje Willem Beverka.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněla třetí věta z koncertu C-dur pro hoboj, smyčce a baso continuo Antonia Vivaldiho. Hrál nám soubor Ensemble 18+ a na hoboj Willem Weverka. A byla to taková malá pozvánka na dnešní večer. Ve 20 hodin tu máme totiž koncert bez smokingu. A právě dnes s hobojistou Willemem Weverkou a souborem Ensemble 18+ bude znít hudba Antonia Vivaldiho, Georga Filipa Telemana či Johanna Sebastiana Bacha. To je tedy program o 20. hodině na Rádio Klasik Praha. Nás teď čeká Valčík, vídeňská krev Johanna Strause mladšího. Karel Michalský řídí orchestr vídeňské operety.

Dozněl valčík s názvem Vídeňská krev Johana Strause mladšího. Karel Michalský řídil orchestr vídeňské operety. Je 4:15 a my tu máme jodovo téma ze Star Wars Imperium vrací úder Johna Williamse. Ten také řídí Arts Orchestra of Los Angeles, na housle hraje Anne-Sophie Mutter.

0: Klasik Praha.
1: Komunistický režim nemilosrdně trestal všechny, kdo s jeho bezprávími nesouhlasili. A týkalo se to i hudebních skladatelů. Skladby čtyř z nich, Kabeláče, Hanuše, Slavického a Klusáka, nám v dalším dílu pořadu Švédský stůl zahrají hoboista Vilém Veverka a klavírista Daniel Wiesner. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Muzika Florea a soubor Geisler's Hofkomedianten vás zvou na operu současného skladatele Jana Jiráska Divadlo světla. Ponořte se s námi do příběhu umělce, který nachází světlo nejen pro divadlo, ale i svůj vlastní život. Poselství naděje zažijete v divadle Hibernia 15. září. Více na muzikaflorea.cz.
4: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena a tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lípamuzika.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz. Skonto nábyte.
8: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle je Klasik Praha.

Tak to byl minutový valčík Desdorf Friderika Chopina. Své prsty po klavíru rozběhl Ištván Sekej. V rámci projektu Europark Art se můžete těšit na již 16. prodejní uměleckou výstavu slovenského malíře a grafika Petra Augustoviče. Ta se bude konat v termínu od 3. září do 18. října v přízemí nákupní pasáže v Europarku. Petr Augustovič patří k předním slovenským grafikům, malířům a ilustrátorům. Je výrazným představitelem středoevropské grafické školy. Jeho tvorba navazuje na legendární tradici slovenské volné grafiky a exlibris, ale zároveň přináší moderní a osobitá témata. Svou uměleckou cestu odstartoval studiem na střední škole, přičemž jeho talent ho plynule přivedl k nejvyššímu uměleckému vzdělání na Slovensku. V jeho dílech často najdeme propojení reality a abstrakce. Kompozice často pracují s geometrickými tvary, spirálami a strukturami, do kterých vkládá figurální motivy, symboliku a tajemnost. Termín výstavy je tedy od 3. září až do 18. října a jedná se již o 16. uměleckou výstavu v rámci Europark Art. Petr Augustovič je držitelem prestižních cen z mezinárodních soutěží, takže určitě neváhejte a vydejte se do Europarku ve Štěrboholích. My tu teď máme Antona Brucknera a druhou větu z jeho symfonie číslo 8 C-moll.

Symfonie číslo 8 C-moll od Antona Brucknera je vlastně jeho poslední dokončená a zároveň nejmonumentálnější symfonická skladba. Dílo věnoval rakouskému císaři Františku Josefovi I. Celá symfonie pak trvá také až 80 minut. My jsme z ní poslouchali druhou větu z Scherzo v nahrávce Gewandhaus Orchestra Leipzig, který řídil Andris Nelsons. Do 17. hodiny zbývá 18 minut, ještě tedy zazní triová sonata G-dur Dietricha Buxtehudeho, předehra ke třetímu dějství opery Lohengrin Richarda Wagnera, anebo například teď první věta ze svity A-dur, takzvané americké Antonína Dvořáka. Vladimír Válek řídí Symfonický orchestr Českého rozhlasu Praha.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
9: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
10: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
11: Jsme Klasik Praha.

Tak to byla předehra ke třetímu dějství opery Lohengrin Richarda Wagnera. Zdeněk Chalabala řídil Českou filharmonii. Poslední skladbou před 17. hodinou je pak triová sonáta G-dur Dietricha Buxtehudeho.

Doznělo Bure z hudby k ohňostroji Georga Friedricha Händla. Poslouchali jsme soubor hráčů na dobové nástroje s názvem The English Concert, které řídil Trevor Pinnock. Jsou 2 minuty po 17, to znamená, že večer už nám pomaličku ťuká na dveře. A co přináší na Radio Klasik Praha? Dnes skutku významné výročí, protože před 185 lety se narodil milovník lokomotiv a holubů Antonín Dvořák a je tu pořad Hudba podle kalendáře, kdy Martina Klausová věnuje celý díl Antonínu Dvořákovi. Je už ale jen asi málo toho, co o něm vůbec nebylo řečeno, a tak se bude dnes držet spíše zajímavostí z jeho života. Ve 20 hodin tu pak bude koncert bez smokingu, dnes s obsazením ansámble 18+, Vilémem Veverkou, Dominikem Wollenwebrem a Barbarou Marie Willi a hudbou Antonia Vivaldiho, Georga Filipa Telemana či Johana Sebastiana Bacha. A ve 22 hodin je tu repríza pořadu Hudba v miléniu a tam se sejdou hned 2 moderátoři Rádia Klasik Praha. Ondřej Fischer, co by speaker, a Ivan Dlask, co by host, ale náš Ivan Dlask, který slaví letos 30 let za mikrofonem Rádia Klasik Praha. Takže Ondřej Fischer ho vyspovídá v pořadu Hudba v miléniu. A co nás čeká teď, je tu Ludwig van Beethoven a Largo z jeho trojkoncertu pro klavír, housle, violoncello a orchestr C-dur.

Doznělo nám Largo z trojkoncertu pro klavír, housle, violončelo a orchestra C-dur Ludvika van Beethovena. Daniel Barenboim řídil West Eastern Divan Orchestra, na klavír hrál Daniel Barenboim, na housle Anne-Sophie Mutter a na violončelo Jojoma. Teď tu máme českou hudbu a lašské tance. Z tohoto díla zazní číslo 6 Pilky od Leoše Janáčka. Petr Altrichter řídí Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK.

Takhle už Janáček nám to teď opravdu pořádně nařezal. Použil k tomu své pilky z lašských tanců. Petr Altrichter řídil Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Holubička, tak to je druhá část ze svity pro malý orchestr Ptáci Ottorina Respighiho. Josef Vlach řídí Pražský komorní orchestr.

Éterem Rádia Klasik Praha se nám teď proletěla holubička, co by část ze svity pro malý orchestr s názvem Ptáci od Torina Respighiho. Josef Vlach řídil Pražský komorní orchestr. A my jdeme za hudbou českou, je tu Bohuslav Martinů a třetí věta z jeho orchestrální svity z opery Divadlo za branou. František Jílek řídí Státní filharmonii Brno.

0: Klasik Praha.
1: Mohla by dělat cokoliv, ale chce hlavně zpívat. Je vynikající koloraturní sopranistkou, skvěle píše. Na základě svého úspěšného blogu vydala knihu Nočník neohrožené ženy a je také koordinátorkou programové řady Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pro nové generace. A k tomu je i zakladatelkou spolku Via ad Artem. Ve studiu si se mnou povídala Eva Kolková. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
4: Muzika Florea a soubor Geisler s Hofkomedianten vás zvou na operu současného skladatele Jana Jiráska Divadlo světla. Ponořte se s námi do příběhu umělce, který nachází světlo nejen pro divadlo, ale i svůj vlastní život. Poselství naděje zažijete v divadle Hibernia 15. září. Více na muzikaflorea.cz.
5: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně!
6: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
5: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
6: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
5: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
10: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
14: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněla třetí věta z koncertu číslo 3 C-dur pro klavír a orchestr Sergeje Prokofjeva. Jiří Bělohlávek řídil Českou filharmonii, na klavír hrál Boris Krajný. A já mám pro vás pozvánku na dílo jednoho z nejvýznamnějších tvůrců moderního muzikálového divadla, autora 16 muzikálů a stovek písní, jenž se proslavil mimo jiné i jako textař Bernsteinovy West Side Story, a to je Stephen Sondheim. Státní opera pak uvádí jeho Svínyho Todda. Ďábelský holič z Fleet Street je strhující syntézou černého humoru, hororu a melodramatu, protchnutou Sondheimovou brilantní hudební ironií. Stephen Sondheim rozehrává mrazivý příběh pomsty, která se rodí z nespravedlnosti a postupně požírá všelidské. Londýn viktoriánské éry se zde mění v dusivý labirint chudoby, korupce a pokrytectví, v němž se právo ohýbá podle moci a spravedlnost je výsadou těch, kdo si ji mohou zaplatit. Londýnský lazebník Svínyho Todda, okradený o svou rodinu i identitu, se po letech deportace vrací v přestrojení s jediným cílem – trestat. Jeho břitva se stává nástrojem spravedlnosti. Sondheimův muzikál v hudebním nastudování Anny Pozidis a pod režijní taktovkou Martina Čičváka uvede státní opera v českém překladu Hany Novákové s Adamem Plachetkou v titulní roli. Premiéry jsou 24. a 27. září ve státní opeře. A my tu teď máme druhou větu ze symfonie C-dur Georges Bizeta. Emmanuel Villaume řídí PKF Prague Philharmonia.

0: Klasik Praha.
1: Velkofilm Odyssea válcuje kina po celém světě a míří k rekordním tržbám. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na historické filmy. Naleďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo.
9: iPhone 17.
10: Laserové projektory.
9: Sluchátka Apple Beats.
10: A stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz. Skonto nábytek.
11: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla čtvrtá věta s názvem Feria ze španělské rapsodie Maurice Ravela. Lorin Mazel řídil vídeňské filharmoniky. Poslední skladbou před 18. hodinou a před zprávami je hymnus Jeruzalém Charlesa Huberta Perryho.

0: Dozněl hymnus Jeruzalém Charlesa Huberta Perryho. Filip Rashford hrál na varhany a zpíval Choir of Trinity College Cambridge. Je tu 18. hodina a tedy zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Saúdský korunní princ Muhammad bin Salman ve čtvrtek dvakrát volal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi s žádostí o pomoc v boji proti jemenským rebelům Hujsům. Bílý dům však pomoc odmítl. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že se Litva stane terčem ruských jaderných zbraní, pokud si tamní parlament odhlasuje zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území. Informovala o tom ruská státní agentura TASS. Vilnius tento zákon bude projednávat v rámci obřího balíku celkového počtu 550 zákonů, o kterých chce diskutovat ve 46 zasedáních konajících se od září do 23. prosince. Vláda maďarského premiéra Pétera Magyara rozhodla, že majitelé dieselových automobilů s maximálním výkonem 150 koní dostanou do konce roku každý měsíc adresnou finanční kompenzaci ve výši 5000 forintů, což je 334 korun. Cena za litr nafty se na maďarských čerpacích stanicích aktuálně pohybuje kolem 700 forintů, což je 46 korun. Ministr obrany Jaromír Zuna v pondělí na bezpečnostní konferenci do čínského Pekingu neodletí. V pátek to sněmovně oznámil předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura s tím, že by ministr podle něj chyběl při závěrečném jednání o rozpočtu. U muže z Moravskoslezského kraje, který si přivodil tržnou ránu na hlavě, lékaři odhalili nákazu tetanem a tak zachytili první případ nákazy od roku 2022. Za posledních 20 let se nemoc vyskytla jenom 5krát. Podle programu Copernicus byl srpen 2026 celosvětově nejteplejším měsícem, jaký kdy byl zaznamenán. V Itálii glaciologové uvádějí, že vedro urychluje ústup alpských ledovců. Jeden ledovec v Lombardii letos ztratil 31 metrů a u některých ještě neproběhlo konečné měření, protože jsou stále ve fázi tání. Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy bude sloučen s katedrami filmových studií a divadelní vědy. Rozhodlo se tak po včerejším hlasování Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. A jaké bude zítra počasí? Polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy, s větší pravděpodobností na Moravě a ve Slezsku. Ojediněle v Čechách odpoledne přeháníky. A nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. To byly dnešní poslední zprávy. Pokračujeme malou noční hudbou Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak to byla malá noční hudba, konkrétně první úvodní věta Wolfganga Amada Mozarta. Charles Mackera zřídil Pražský komorní orchestr. Před námi je poslední hodina podvečerního vysílání, tak která hudba v ní bude znít? Bude tu árie Mefistofela z opery Faust, Charles Gounoda, bude tu Tanec z vlky, také Syčící hadi v poušti, ale teď už tu máme třetí větu z první symfonie Gustava Mahlera a Českou filharmonii.

Poslouchali jsme třetí větu ze symfonie číslo 1 D-dur, takzvané Titán Gustava Mahlera. Je to vlastně pohřební pochod na nápěv dětské písně Frère Jacques, ale v molové tónině. Semjon Byčkov řídil Českou filharmonii. Teď tu máme árii Aura Beata, která zazní v podání sopranistky Julie Ležněvy. Je to z oratoria Ohnivý hadi v poušti Johana Adolfa Haseho. Thibaut Noailly řídí soubor Les Axanes.

0: Klasik Praha.
1: Víte, že dílo Antonia Vivaldiho ještě na počátku 20. století leželo ladem? Cestu k uším moderního posluchače otevřel až nevídaný objev před 100 lety. V pořadu Spektrum hudby uslyšíte i to, jak napínavé bylo Vivaldiho hudbu zachránit. V sobotní premiéře druhého dílu Spektra hudby v 18 hodin se na vás těší Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
4: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Posloucháte Klasik Praha.

to bylo téma z filmu Tanec, velký film z roku 1990 s hudbou Johna Berryho, kterou nahráli filharmonici města Prahy. Teď tu máme basistu Samuela Raimiho v postavě Mefistofela z opery Faust Charlese Gounoda.

O zlatém teleti zpíval v arii Mefistofela Samuel Raimi v opeře Faust Charlese Gounoda. Carlo Ricci řídil orchestr Velšské národní opery a zpíval také sbor Velšské národní opery. Další skladbou je část z opery Platé Jeana Philippa Rameau. Mark Minkowski řídí Les Musiciens du Louvre.

Tak to byla čas Oráš z opery Plate. Žána Filipa Ramo, Mark Minkovský, řídil Le Musicien du Louvre. Je tu Zjasněná noc Arnolda Schönberga a pátá část.

Dozněla pátá věta ze Zjasněné noci Arnolda Schönberga, kterou jsme poslouchali v podání Lípa Muzika Sextet. Poslední skladbou v tamto podvečerním vysílání je pak Vyšehrad za cyklu Má vlast Bedřicha Smetany. Je tu Marek Štrincl a soubor Muzika Florea. Mirka Časarová se s vámi loučí a přeji vám krásný páteční večer.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
4: Zafido.eshop.cz Partner pro vaši zahradu.
6: Když cíři

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Jsme Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
5: V tomto týdnu nemůžeme hudbu podle kalendáře snad věnovat nikomu jinému než velikánovi české, ale i světové hudby. Od jehož narození 8. září 1841 si letos připomínáme 185 let a tím je pochopitelně Antonín Dvořák. Jeho odkaz patří k základním pilířům evropského kulturního dědictví. Už během svého života se stal jedním z nejvýznamnějších evropských symfoniků a tvůrců oratorní a komorní hudby. Jeho díla byla od 80. let 19. století provozována špičkovými interprety v nejproslulejších hudebních centrech mnoha zemí Evropy, ve Spojených státech amerických, v Kanadě, Rusku i v Austrálii. V závěru svého života byl Dvořák často označován za největšího žijícího hudebního skladatele. Dvořák je v mezinárodním kontextu nejhranějším českým autorem. Položil základy české kantátové a oratorní tvorbě a byl prvním, kdo v širší míře seznámil Evropu s českou moderní hudební kulturou. Dvořákova hudba vyrůstá z českých kořenů, ale zároveň dosahuje světového rozměru, který přesahuje české hranice. Kromě významného odkazu skladatelského po sobě zanechal také zásadní stopu pedagogickou, ať už na pražské nebo newyorské konzervatoři, kde pod jeho vedením vyrostla řada vynikajících autorů. A nutno připomenout i jeho zásadní význam v úloze dirigenta. Velké množství vlastních skladeb provedl v premiéře i četných reprízách, čímž dal najevo svou představu o způsobu interpretace daného díla. Tak například během svého druhého zájezdu v Anglii v září 1884 tu dirigoval svou Stabat Mater a symfonii číslo 6 D-dur. My si na úvod dnešního pořadu poslechneme závěrečnou část tohoto slavného 58. Dvořákova opusu, tedy oratoria pro sola, sbor a orchestr Stabat Mater. Účinkovat budou Erin Namakura, Elizabeth Kuhlmann, Michael Spires, Yongmin Park, Pražský filharmonický sbor s Lukášem Vasilkem a Česká filharmonie řízená Jiřím Bělohlávkem.

Je asi jen málo toho, co ještě nebylo o Dvořákovi řečeno, tak se dnes budeme držet spíše zajímavostí z jeho života. Během svého 62 let, 7 měsíců a 23 dnů dlouhého života napsal více než 200 opusů, z nichž se dochovalo 186 opusových celků. Pokud bychom ovšem mluvili o jednotlivých skladbách, najdeme jich více než 400 a jejich poslech by trval zhruba 85 hodin, tedy 3,5 dne. Dvořák měl ve zvyku vstávat velmi brzy, třeba i kolem 5. hodiny raní, a po procházce zasednout k práci na právě rozepsaném díle. Stávalo se však často, že její inspirace zastihla na velmi neobvyklých místech. Tak například hlavní téma první věty 7. symfonie napadlo skladatele na nádraží při vjezdu slavnostního vlaku z Budapešti a 8. část Requiem Lacrimosa psal ve vlaku při své cestě do Londýna v květnu 1890. Připomeňme si tedy teď téma první věty Dvořákovy symfonie číslo 7 d-moll. Hrát bude Česká filharmonie pod taktovkou Václava Neumanna.

Ostatně právě Dvořákova mimořádná záliba v lokomotivách bývá nejčastěji připomínanou skladatelovou zálibou. Dost možná, že její původ pramenil z raných dětských zážitků souvisejících se stavbou železniční trati, která procházela rodnou Nelahozevsí. Jeho zájem o vše, co souviselo se železnicí, ovšem někdy hraničil až s posedlostí. Vedl si například přesnou evidenci rychlíků z Prahy do Vídně a jeho obvyklým ranním rituálem byla procházka nad tunel, kterým vyjížděly vlaky z hlavního nádraží. Před svými cestami do zahraničí vždy pečlivě studoval jízdní řády a kombinoval různé spoje tak, aby cesta z přestupy zabrala co nejméně času. O jeho fascinaci lokomotivou ostatně svědčí i jeho slova. Cituji, je složena z tolika částí, z tolika rozličných dílů a každý má svou důležitost. Každý je na svém místě. I ten nejmenší šroubek je na svém místě a něco drží. Všechno má svůj účel a úlohu a výsledek je ohromující. Takovou lokomotivu dají na koleje, dají do ní uhlí a vodu. Jeden člověk pohne malou pákou, velké se začnou hýbat a třeba, že vagóny mají váhu pár tisíc metrických centů, lokomotiva s nimi utíká jako zajíc. Všechny svoje symfonie bych za to dal, kdybych byl vynašel lokomotivu. Není divu, že tato Dvořákova záliba a obdiv došla po letech zpětného ocenění. V letech 1991 až 2018 byl po něm pojmenován český vlakový spoj kategorie Eurocity, jezdící mezi Prahou, Vídní a Grácem. Jak už bylo řečeno, inspirace dokáže velké mistry přepadnout kdykoliv a kdekoliv. Například během prázdninového pobytu ve Spielville v létě 1893 komponoval Dvořák svůj slavný americký kvartet při procházkách ke Krocaní řece a okamžité nápady si zaznamenával z nedostatku jiného právě dostupného materiálu na manžety u košile.

Proslulý Pavel Haas kvartet připomněl v hudbě podle kalendáře závěrečnou větu z Dvořákova smyčcového kvartetu číslo 12 F-dur, tedy amerického. V závěru svého působení ve Spojených státech amerických navštěvoval Dvořák často v přístavu loď Sále. Protože měl už s několika měsíčním předstihem zakoupeny na tuto loď palubní lístky, byl mu podle tamnějšího zvyku umožněn vstup na palubu, kdykoliv loď kotvila v newyorském přístavu. Skladatel se chtěl alespoň takto přiblížit domovu, který v poslední fázi amerického pobytu silně postrádal. A právě tady v přístavu se věnoval i práci na proslulém violončelovém koncertu H-moll.

Česká filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek, teď zahrála slovanský tanec číslo 7 C-moll Antonína Dvořáka. I tato skladba je dalším dokladem toho, že umělecká díla mohou vznikat na vskutku netypických místech. Partitura orchestrální verze tohoto slovanského tance byla totiž napsána 1. srpna 1878 na vrcholu Špičák během skladatelova letního výletu s přáteli na Šumavě. Zajímavé je, že přestože předchozí zmínky dokládají, že Dvořák navštěvoval nádraží, přístavy i horská sídla, podle vzpomínek Dvořákových současníků skladatel trpěl agorafobií, tedy strachem z otevřených prostor, náměstí či rušných ulicí. A to dokonce do té míry, že ke konci života se tato porucha stupňovala natolik, že ho při cestách z konzervatoře museli někdy doprovázet jeho studenti. Je pochopitelné, že Dvořák, jeho život a dílo se stalo před obrazem mnoha uměleckých stvárnění. V hraných filmech se do něj převtělili Eduard Cupák, Vladimír Brabec, Josef Vinklář, Karel Houska, Lubor Tokoš či Hynek Čermák. A jeho osobnosti se věnuje i celá řada dokumentárních snímků a publikací. Kromě desítek byst a pamětních desek se dočkal Antonín Dvořák i 5 soch, které najdeme v Praze, Karlových Varech, Nelahoze vsi, Příbrami a New Yorku. Existují rovněž i desítky zobrazení Dvořákovy podoby na malbách, v grafice i poštovních známkách, včetně výtvarného návrhu Karla Svolinského či Otakara Španiela.

Další z autorových slavných drobností, humoresku opus 101 číslo 7, připomněl teď v našem pořadu klavírista František Kůda. Dvořákova hudba byla použita v desítkách českých, ale i zahraničních filmů. Nejčastěji se v tomto výčtu objevuje právě jeho slavná humoreska číslo 7, ale pochopitelně také symfonie číslo 9, některý ze slovanských tanců, pochopitelně i violončelový koncert a píseň Když mě stará matka či árie z Rusalky. A právě ukázkou z tohoto Dvořákova erbovního díla uzavřeme dnešní vzpomínku na tohoto slavného nelahozevského rodáka. Rusalkou bude v tomto provedení skvělá česká sopranistka Kateřina Kněžíková, doprovází Symfonický orchestr Českého rozhlasu a řídí Ondřej Lenárt.

Hudba podle kalendáře. Posloucháte Klasik Praha.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
8: Koncert bez smokingu vám přináší
0: Klasik Praha.
9: Dnešní koncert bez smokingu na Klasik Praha bude určen všem milovníkům krásné barokní hudby a také příznivcům a fanouškům skvělého českého hobojisty Viléma Veverky. Právě v jeho podání zazní 6 hobojových koncertů těch nejvýznamnějších reprezentantů hudby vrcholného baroka Antonia Vivaldiho, Georga Filipa Telemana a Johanna Sebastiana Bacha. První solové koncerty byly nejčastěji psány pro housle. Nový a záhy velice oblíbený z Itálie pocházející hudební druh se však počátkem 18. století rozvíjel tak bouřlivě, že brzy byly koncerty komponovány pro téměř všechny tehdy používané hudební nástroje. Jako jeden z prvních dřevěných dechových nástrojů se v solové roli v koncertech etabloval hoboj. Právě hoboj totiž byl v té době univerzálním nástrojem, který byl využíván jednak pro sola a jednak pro zesilování solových houslových partů. Rané koncerty pro solový hoboj komponovali jak Tommaso Giovanni Albinoni, tak Alessandro Marcello. Významné místo pak hoboj zaujímá také v rozsáhlé koncertantní tvorbě Antonia Vivaldiho. Jeho přínos k hobojovému repertoáru je zásadní nejen svou kvantitou. Jedná se o více než 20 koncertů s jedním či více hoboji v solové úloze, ale i kvalitou, protože právě Vivaldiho koncerty zřejmě vůbec poprvé disponovaly skutečně virtuózními solovými party, které plně využívají specifických možností nástroje. V Německu ve stejné době zkomponoval většinu ze svých 8 hobojových koncertů Georg Philipp Telemann. Zatímco Vivaldi dokázal pro hoboj napsat efektní a nebývale virtuózní solový part, Telemann nechal plně rozeznít jiné kvality tohoto nástroje, totiž jeho blízkost lidskému hlasu a schopnost promlouvat. Na přelomu první a druhé dekády 18. století se pak solový koncert jako obrovská vlna přelil přes Alpy a další podobná vlna v zápětí přišla z Amsterdamu, kde italské solové koncerty vycházely tiskem. Johann Sebastian Bach byl touto vlnou zastižen ve Výmaru. Dokladem toho, jak na něj setkání s novým hudebním druhem zapůsobilo, jsou jeho četné úpravy cizích solových koncertů pro čembalo či varhany. Bach nepochybně komponoval i vlastní solové koncerty, zvlášť po roce 1717, kdy se stal kapelníkem v Kétenu. Z nich se ovšem nedochoval téměř žádný. Braniborské koncerty jsou v tomto ohledu ojedinělou a nahodilou výjimkou. Dnes večer na Klasik Praha tedy zazní nejprve koncert F-dur Antonia Vivaldiho, poté koncert D-moll Georga Filipa Telemana, následovat bude další Vivaldiho koncert a sice v C-dur. Ten vystřídá koncert D-moll Johanna Sebastiana Bacha a posledními dvěma tituly bude Vivaldiho koncert D-moll pro dva hoboje a dnešní koncert bez smokingu na Klasik Praha uzavře koncert F-dur Johanna Sebastiana Bacha. Hlavním protagonistou nahrávky bude, jak už řečeno, hobojista Vilém Veverka, ke kterému se v dvojkoncertě připojí Dominik Wollenweber. Na nahrávce dále účinkují čembalistka Barbara Maria Willi a ansámbl 18+. Přeji vám ničím nerušený poslech a krásný večer.
0: Koncert bez smokingu
8: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Klasik Praha. Hudba v miléniu.
0: O klasice v 21. století.

0: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a právě začíná pravidelný pořad Hudba v miléniu, který posloucháte na frekvenci 98,7 FM. Můžete ho poslouchat také prostřednictvím internetu a bez hudebních ukázek ho najdete i na Spotify nebo v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Ale v dnešním pořadu vlastně uslyšíte moderátory hned dva. Možná si pamatujete, že před dvěma lety jsme si připomínali 30. výročí zahájení vysílání Rádia Klasik Praha. No ale letos v roce 2026 je tomu už rovných 30 let, co na rádiu Klasik Praha vysílá kolega Ivan Dlask, který je s rádiem neodmyslitelně spojen, ať už co by bývalý šéfredaktor, dlouholetý moderátor živého vysílání nebo autor pořadu z archivu osobností. Ahoj Ivane, vítám tě nejen ve studiu, kde to dobře znáš, ale i v tomto pořadu.
1: Já taky zdravím samozřejmě všechny posluchače a děkuju za to pozvání a musím teda říct, že když jsi mě vyzval, tak ta obrácená role je samozřejmě pro každého moderátora trošku podivná, i když už jsem ji zažil párkrát. Jsme natáčeli třeba s kolegyní Martinou Klausovou. No ale nevím, na co se budeš ptát, takže pokračuj.
0: No my si v dnešním pořadu, i když je to hudba v miléniu, mimo jiné trochu zahrajeme na z archivu osobností, taky se zeptáme, co Ivan Dlask rád poslouchá a samozřejmě i na jeho moderátorské zkušenosti. Už v úvodu jsme slyšeli jednu skladbu dle tvého výběru, což byla tedy známá část V jeskyni krále hor z Griegovy, scénické hudby ke hře Peer Gynt. Chtěl bys něco říct k této skladbě, třeba proč jí máš rád, nebo jaké s ní máš spojené vzpomínky, asociace?
1: No já si přiznám, že co se týče té takzvané klasické hudby, nebudeme říkat vážná, to není. Žádná vážná hudba, zvlášť třeba tohleto ne, je to prostě klasika. A já mám rád orchestrální jednak věci a takové spíš údernější, teda jak bylo V jeskyni krále hor, ale i nostalgičtější, to uvidíme potom. No já mám tuhletu svitu hrozně rád, ona se někdy hraje teda na koncertech, ale zase to není tak často, tak to byl asi ten důvod, proč jsem si ji vybral.
0: Slyšel jsi třeba někdy naživo v nějaké památné interpretaci nebo napadá tě někdy?
1: Já mám pocit, že to byl symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, ale úplně jistý si tím nejsem.
0: Než se dostaneme k tvým začátkům v rádiu, tak pojďme možná ještě víc do minulosti, kdy jsi vůbec začal poslouchat klasickou hudbu, v jakém věku nebo jakým způsobem si tě tento žánr našel a oslovil.
1: Já už jsem to několikrát říkal se svými hosty v pořadu z archivu osobností, že mou první deskou, kterou mi kdysi rodiče koupili v té oblasti té klasické hudby, byl cyklus symfonických básní Mámla z Bedřicha Smetany a to je u více lidí teda asi. Jo. Tak asi v tom momentě jsem začal tu vážnou hudbu trošku poslouchat, ale pak se to teda znásobovalo, i když jsem v tom oboru nedělal.
0: Je pravda, že má vlastně takový hezký vstup do světa klasické hudby tím, jak je to takové sugestivní, vyvolává to ty obrazy, je s tím spojený ten příběh s tou skladbou, tak si myslím, že to je velice taková dobrá vstupní brána do tohoto světa. Hrál jsi vlastně někdy aktivně na nějaký hudební nástroj? Já si pamatuju, jednou mi volal posluchač, říkal, že s tebou studoval violončelo, ale to byl asi nějaký omyl, ne?
1: To byl určitě omyl, ono Dlasku je víc, třeba Václav Dlask, dirigent, se kterým já jsem ještě neměl možnost se setkat, ty ano, tuším, v tom svém pořadu. Není to příbuzný. Není příbuzný ani ten, co tady někdy na Smíchově dělal ředitele základní umělecké školy nebo lidové školy umění a často se mě na to lidé ptají. Prostě, co se týče muzikantů, neznám nikoho stejného jména. No a já jsem nikdy žel na žádný nástroj nehrál, takže jsem takový opravdu klasický posluchač.
0: A kdybys si měl nějaký nástroj vybrat, ono konec konců nikdy není pozdě začít, tak třeba na to ještě dojde, ale který bys si vybral, který je ti takový svým zvukem třeba nejbližší?
1: No tak teď těsně před důchodem, teda nevím, ale asi klavír.
0: Ten je takový všestranný, jasně má velký repertoár. Jak jsi vlastně dostal do rádia tehdy ještě Klasik FM, tedy před těma 30 lety v roce 1996?
1: Já jsem tedy Rádio Klasik Praha, nebo Klasik, budeme říkat obecně, poslouchal a byl jsem ženat teda s flétnistkou a klavíristkou, která vyučovala na základní umělecké škole. A v té době byl nějak vyhlášen konkurs na moderátory a tak jsem prostě přišel a oni mě hned pozvali ke konkurzu. To byl rok 1996 teda.
0: Předpokládám, že v té době asi spousta věcí tady vypadala jinak, nejen programové schéma, ale třeba i technicky, obsluha vysílání a prostě ve spoustě ohledů to bylo jiné. Tak co byly ty hlavní rozdíly oproti tomu, jak to funguje dneska?
1: Tak Dan Hofrichter, náš zvukový mistr, který nás teď natáčí, tak jeho předchůdci v době, kdy já jsem přišel, ještě stříhali na klasickém pásu. to byl magnetický tuším pás, já té technice zase tolika nerozumím a teprve později se to začalo proměňovat. No a co se týče hudby, tak ta se samozřejmě hrála z CDček, což byl teda někdy fofr to změnit v těch dvou přehrávačích, navíc tam byly takové knoflíky, kterým by se to muselo přepnout z jednoho na druhý. A co se týče rozhovoru, třeba toho, co teď vysíláme z počítače, tak se vysílal z takzvaných minidisků. Ty se potom moc jako neujaly, ty minidisky, ale je pravda, že jsem se na nich naučil i střihat a používali se u nás poměrně dlouhou dobu. My jsme byli jedním z posledních rádií, která hrála ještě z CDček, než teda se přišlo k počítačovému odbavení.
0: To takový minidisk, to si vůbec pod tím asi nic nepředstavím. Jak to vypadalo, nebo co to vlastně bylo za přístroj?
1: No, to byl docela malinký přístroj, já nevím, jako když si představíte možná půlku A4 nebo o něco víc. No a do toho se normálně strčil ten minidisk, což byl zase disk menší teda. On byl spíš podobný počítačovému, než teda CDčku, byl silnější. Nevím teď už kolik se, myslím kolem 80 minut se na něj vešlo slova. A samotný ten minidisk, která umožňoval i jakoby přesný střih, nemůžu to srovnávat s počítačem z té dnešní doby. No a tam byly jednotlivé tracky, takže jsem věděl, že třeba rozhovor, já nevím, Libora Peška se mnou je na tracku číslo 15. To jsem měl napsaný playlist od produkce.
0: Aha, dobře. Tak se tedy vysílalo na Rádiu Klasik Praha před 30 lety, kdy sem přišel náš kolega Ivan Dlask, se kterým si povídáme v dnešním pořadu Hudba v miléniu. Pojďme si poslechnout další hudební ukázku, kterou si vybral. Bude to árie z Bizetovy opery Lovci perel, kterou nám zaspívá tenorista Petr Nekoranec.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha a dnešním speciálním hostem pořadu Hudba v miléniu je dlouholetý moderátor našeho rádia Ivan Dlask. Povídáme si u příležitosti letošního Ivanova výročí 30 let za mikrofonem naší stanice. A právě teď nám zpíval tenorista Petr Nekoranec, jedna z hudebních ukázek, které Ivan vybral, árie z Bizetovy opery Lovci perel. Petr Nekoranec je tvůj oblíbený zpěvák, nebo proč si vybral zrovna jeho nahrávku?
1: Tak jednak je to můj oblíbený zpěvák a za druhé on, když mu zavolám, tak nikdy neodmítne pozvání do Rádia Klasik Praha k rozhovoru. Je to velice příjemný a taky nadaný člověk. No a co se týče té hudby, tak když jsem přemýšlel, protože jsem taky často poslouchal Carmen a pak jsem ji velmi často viděl třeba na studování Zdeňka Trošky ve Státní opeře a tak dále. Ale zase jsem si říkal, ta Carmen už je docela jako profláklá, když to řeknu nespisovně, tak jsem vybral právě Lovce perel a árii, kterou zpíval Petr.
0: Všechna jména, která zmiňuješ, Zdeněk Troška, Petr Nekoranec a další, to samozřejmě byli tví hosté také v pořadu z archivu osobností. Já jsem se díval do těch interních tabulek, tak pro mě je toto 174. díl, který moderuji, ale to není nic proti tobě, protože ty si tedy pořadu z archivu osobností natočil. Našel jsem kolem 500, ale už to bude asi i víc, ne?
1: Nevím, jestli jsi to počítal i s tím předchozím pořadem, který se původně jmenoval Kouzelný krámek hudby.
0: Aha.
1: A taky ta znělka je z Kouzelného krámku hudby Otorina Respighiho na hudbu.

0: Joaquina Rossiniho, tak tam je to, myslím, že už se to blíží, no možná tisícovce, nebo určitě 800-900 lidí. Aha.
1: A to byly tedy pouze tyto dva pořady, Kouzelný krámek hudby a z archivu osobností, nebo ještě nějaké jiné si moderoval?
0: Já jsem dřív natáčel, když jsem byl ještě stálý zaměstnanec rádia, tak jsem natáčel samozřejmě rozhovory s různými lidmi. To, co teď dělá kolegyně Martina Klausová, ale to teď už nedělám a jenom moderuju a právě si zvu hosty do tohoto pořadu.
1: Tak byla by škoda se tě nezeptat jako zkušenějšího kolegy, který už natočil těch rozhovorů mnoho stovek, na nějaké typy třeba. Všichni to známe, že někdy je host poněkud introvertní. Mm-hmm. Mnoho muzikantů taky třeba má ve zvyku vyjadřovat se spíše tóny než slovy. Tak co třeba jako moderátor v takovém případě dělat? Máš nějaký recept, jak ty hosty takzvaně rozmluvit?
0: Tak především si vybírám hosty, se kterým jsem domluvený dopředu. Samozřejmě chodím hodně na různé akce, třeba křty kompaktních disků nebo nahrávek dneska už jenom. A taky, když někomu volám, tak musím říct, že mě velmi potěší, že toho člověka já samozřejmě znám dobře, ale myslím si, že on mě nezná, on mě zná a je třeba potěšen, že dostal pozvání právě do našeho rádia, které nečekal. Oni, někteří hosté, jsou různí. Uh-huh. Někteří zavolají sami a jak si to tak trošku nenápadně vnutí do toho pořadu, možná to znáš i ty ze svých zkušeností už taky. No a co se týče typu, těžko říct. Docela někdy obtížně se natáčí s herci, kteří nejsou tak mluvní, a pak třeba baletní umělci, ale třeba s operními pěvci je to většinou v pohodě a oni vlastně mohou říci v tom pořadu, co chystají do budoucna, na co se naši a posléze i jejich posluchači mohou těšit. Takže konkrétní typ, to nevím, to asi neumím říct jako obecně.
1: To je zajímavé, že říkáš, že herci jsou méně mluvní, to já mám třeba právě teda úplně opačnou zkušenost, třeba když po telefonu dělám nějaké rozhovory třeba k divadelním premiérám, tak mně připadá, že ti herci mají ty vyjadřovací schopnosti jako v průměru lepší než ti muzikanti, že jsou zvyklí pracovat se slovem, že jsou to vlastně profesionální mluvčí, takže v tomhle mám třeba tu zkušenost, no tak to je zajímavý rozdíl.
0: Tak to je trošku rozdíl, ale možná, že to je podle toho, koho jsme si vybírali, s kým jsme zrovna hovořili. Je pravda, že některý herec mluvný je a ale zároveň třeba je těžké ho přemluvit, toho sem dostat do rádia.
1: Je pravda, to možná posluchači neví, že my tady vlastně nemáme žádnou produkci, že si tedy všechny ty hosty zveme osobně a vybíráme si je osobně do toho pořadu. O různých zážitcích a veselých historkách z hosty, kteří ti prošli takzvaně pod rukama, si možná povíme za chvíli po další skladbě, ale ty si taky vybral jako jednu z hudebních ukázek legendární nahrávku Prokofjevova baletu Romeo a Julie v podání České filharmonie a Karla Anšerla. Tak pojďme si teď z této slavné desky pustit slavnou část znázorňující Julii, co by malé děvčátko.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je dlouholetý moderátor naší stanice, kolega Ivan Dlask, který letos slaví 30 let za mikrofonem Radia Klasik Praha. Při té příležitosti si tedy povídáme o jeho moderátorských zkušenostech. Také posloucháme skladby dle jeho výběru. No a jedna z nich právě teď dozněla, byla to část z Prokofjevova baletu Romeo a Julie v podání České filharmonie a Karla Ančerla. Tak už jsme řekli, že za těch 30 let tvými pořady prošly stovky hostů, říkal si, že už to bude k tisícovce. Tak které z těchto rozhovorů patřily k nejpamátnějším, ať už v dobrém nebo v méně dobrém smyslu, a samozřejmě klidně hosta anonymizuji.
1: Dobře, ale já můžu být v některých případech i konkrétní, ale žel jako hodně rád vzpomínám na natáčení s hosty, kteří už nejsou mezi námi, a těch je tam už ohromná spousta. Vzpomínám si na natáčení třeba s Borisem Reznerem v době, kdy se jeho stav jaksi zdánlivě lepšil. Já jsem s ním natočil rozhovor a on zanedlouho potom zemřel. Ale to je smutné, tak to teda tady moc rozebírat nebudu. No, velká legrace není moc s muzikanty teda někdy. Ale co se týče těch dalších lidí, tak to byly zajímavé věci. Třeba jsem točil s kaskadérem filmovým, který mluvil tím způsobem, že to Dan, tady náš technik, musel vypípávat ta některá ta jeho slova. A nebyl jsem schopen prostě ho přesvědčit, aby to neříkal, on prostě takový byl. A
0: mezi kaskadéry se tak mluví.
1: Právě. Nedalo se s tím jinak pracovat. Víš, ono je to tak při tom natáčení, že člověk to musí vytěsnit trošku. Zapomenout na to, co bylo, a připravovat se zase na to další natáčení, a tudíž si už úplně všechno nepamatuje, třeba co jsme tam řešili, nebo kdyby si se mě zeptal, včera jsem točil s doktorem Jiřím Štělcem, a kdybych teď měl vyjmenovat skladby, které tam budou použity, ten pořad se bude vysílat v září z archivu osobností, tak si na všechny nevzpomenu.
0: Je potřeba promazávat hard disk, aby se
1: přesně
0: tam zase vešly nové informace.
1: No a navíc, jak kdysi říkal, myslím, že to vyprávěl Vladimír Menšík o Rudolfu Dejlovi mladším, že se posadil, koupil si tušku a papír a říkal, já bych měl taky napsat nějaký paměti, a chvilku u toho seděl a pak říkal, no ale když já si nic nepamatuju.
0: Tak alespoň v rámci tohoto pořadu některé paměti Ivana Dlaska můžete slyšet teď ve vysílání Rádia Klasik Praha. Já vím, že někteří hosté jsou ti evidentně blízcí a často se do tvého pořadu vracejí. Napadají mě jako příklad třeba manželé Hudečkovi, se kterými myslím, že tě pojí i jaksi osobní přátelství. Jak vlastně vzniklo?
1: No, to přátelství vzniklo v podstatě při natáčení, kdy jsme se potom spolu hodně často taky setkávali na koncertech Svátky hudby v Praze, které Hudečkovi pořádají. Dokonce jsem za nimi jednou nebo dvakrát se byl podívat v Luhačovicích. No a tam asi vzniklo taky to přátelství, kdy jsme příjemně poseděli a popovídali si i o něčem jiném než o hudbě.
0: My v dnešním pořadu tedy posloucháme hudební ukázky, které jsi vybral, tvůj hudební vkus tím pádem poznáváme trochu skrze ně, a ty si už před chvílí říkal, že máš rád především orchestrální skladby, ať už ráznějšího nebo takového liričtějšího charakteru. Konkrétně, kteří třeba skladatelé nebo které stylové období z toho velkého spektra klasické hudby je ti nejbližší?
1: No, já mám docela rád baroko, ale je pravda, že člověk ho nevydrží možná poslouchat dlouho. No a pak asi klasicismus zřejmě bude asi nejoblíbenější období, ale, a to musím říct, není to úplně tak. Protože jsem rád, že ty seš dramaturgem hudebním našeho rádia, protože se teď ve vysílání objevují skladby, které neznám třeba ani já. Protože u těch ostatních skladeb já si přečtu jméno autora a název skladby a už vím, kdo to bude hrát, aniž bych se musel dívat na obrazovku, protože jsou to skladby, které se hodně opakují, a některé ty nahrávky opravdu jsme hráli před těmi 30 lety.
0: A ty jsi vlastně taky se nějak podílel na dramaturgii v době, kdy jsi byl šéfredaktorem?
1: Ne, nikdy. Já jsem měl na starosti slovo v tom rádiu. To znamená, že jsem přeposlouchával všechny ty pořady do vysílání, zda jsou v pořádku, hlídal, aby byly včas nastřihány a podobně.
0: Tak pojďme si pustit další skladbu, kterou si vybral. Teď to bude violončelový koncert Edwarda Elgara. Londýnský symfonický orchestr bude řídit dirigent Simon Rattle a solo zahraje violončelista Sheku Kane Mason.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je kolega Ivan Lask, kterého dnes zpovídám u příležitosti 30. výročí jeho působení tady na Radio Klasik Praha. Říká se, že americké firmy ve starých dobrých časech dávaly zaměstnancům po 30 letech zlaté hodinky, tak ty pro tebe bohužel připraveny nemám.
1: Škoda.
0: To musíš se odkázat tady na majitele firmu Seznam. Nicméně jako dlouholetý moderátor rádia vysílajícího klasickou hudbu samozřejmě zdejší hudební scénu kontinuálně sleduješ už mnoho let, tak když se na to tak podíváš, jak se za tu dobu tady třeba ta naše česká nebo konkrétně pražská hudební scéna proměnila? Pozoruješ tam nějaký vývoj, ať už k lepšímu nebo k horšímu, dá se to takhle říct?
1: Tak já myslím, že to je třeba docela ustálené u těch osvědčených orchestrů, o kterých my tady taky často mluvíme a na jejich koncerty zajdu třeba pražští symfonikové. I když tam se Martin Rudovský jako dramaturg snaží o neustálé hledání nových skladeb a vylepšování. A ono je pro mě zajímavé jít na koncert, kde teda vidím toho neznámého autora a skladbu. A kolikrát je člověk, má z toho trošku obavy, ale pak je kolikrát velmi příjemně překvapen, že ta skladba je dobrá, že to je skladba třeba současného českého žijícího autora, kterých je hodně a bohužel se málo uplatňují na tom trhu s hudbou, tedy na koncertech hlavně. No, nahrávání to už je vůbec problém celé této doby, všechno je dneska na streamu jenom a tím pádem já si moc nic nepřehraju, protože to nemám moc rád jako vyhledávat ty skladby na tom streamu. No, ale co se týče proměny té hudby, tak ta klasika, prostě jakmile je tam, já nevím, Dvořákův violončelový koncert, tak je plno. Takže je vidět, že lidi mají rádi tu osvědčenou skladbu, a to nemluvím o našich posluchačích, protože ty jsou o něco náročnější a ty rádi přivítají právě ty novinky, které ty tam zařazuješ.
0: Je pravda, že já taky velice pozitivně vnímám třeba to, že současná tvorba se dostává častěji na programy a myslím, že i publikum ji více přijímá, nebo i to, že se ta česká scéna více propojuje se světem, mám takový dojem. A naopak jako negativní teda vidíš tu krizi nahrávacího průmyslu, řekněme, to, že se ty klasické nosiče už nevyplácejí, že se ta celá věc přesouvá na internet?
1: To je... Těžko říct, protože mladší lidé, kteří poslouchají tuhletu hudbu, tak samozřejmě jsou s tím v pohodě. Ale ti starší posluchači, kteří třeba mají jaksi trošku negativnější vztah k té technice, tak asi si s tím nevědí moc rady. A těm třeba chybí právě CDčka. No a co se týče těch šelakových desek, tam začala obliba teď jakoby. A dokonce i ta klasická hudba je někdy na tom vydávána. Mnozí tvrdí, že je to vlastně kvalitnější ten poslech potom, ale prostě si to nepřehrají, když nemají tuhle možnost.
0: Máš gramofon vlastně?
1: Ne.
0: Ne, takže nemáš ani nějakou sbírku desek klasických?
1: Ne, mám právě CD přehrávač akorát a tam mám pár titulů, ale díky tomu, že dělám v rádiu s klasickou hudbou, tak vlastně poslouchám pořád.
0: Je zase pravda, že díky těm platformám jako Spotify a podobně člověk má opravdu obrovský přístup k hudbě, nahrávkám napříč celým 20. stoletím, je tam téměř všechno, takže samozřejmě z toho se člověk může pak i jako dramaturg nechat inspirovat, to je taky pěkné. Nejen hudbou živě člověk, ačkoliv znám několik takových lidí, kteří jsou živi pouze hudbou, ale rozhodně k ním nepatřím. Jaké máš třeba kromě klasické hudby ještě zájmy nebo koníčky, čemu se věnuješ ve volném čase?
1: Tak já jsem, přiznám teda posluchačům, že jsem měl vážný úraz nedávno, předtím jsem hodně jezdil na kole a chodil na turistiku, což žel teďko odpadlo po tom úraze. A jinak do kina třeba chodím rád na filmy, většinou do těch kin, jako je, teď nevím, jestli nedělám reklamu, Aero, Ewald, ty filmy, kde se...
0: Zavedená pražská kina.
1: Zavedená pražská kina.
0: Spíš tady tato menší kina, než třeba takové ty moderní multiplexy, IMAXy a tak?
1: Určitě, tam je mi zima.
0: Jasně.
1: A je to tam hodně nahlas.
0: A jaký filmový žánr třeba preferuješ, když jdeš takhle do kina?
1: No, možná klidně rád i psychologické filmy, ale mám třeba taky rád detektivky, kriminální žánr. Podívám se i na dobré sci-fi, pokud je dobré a slyším o něm, že je dobré, když na kritiku se nedá moc dát. No, tak se jdu podívat a uvidím.
0: Kdybych měl teďka udělat oslí můstek k následující skladbě, do galerie taky někdy zajdeš?
1: Určitě a často chodím do Národní galerie. Nedávno se mi konečně podařilo taky přijít do muzea, teda do Národního muzea v Praze. Často jsem chodil do muzea hudby, protože tam jsem měl kamaráda, s kterým jsem taky tady točil. Ten už tam není, je v důchodu. No a třeba i v zahraničí. Byl jsem i v Muzeu moderního umění v Paříži, které se teď snad, myslím, nějak rekonstruuje nebo něco s ním dělají, a tam zrovna byla výstava Picassa, takže tak.
0: Tento oslý můstek jsem dělal, protože další skladba, kterou si pustíme, bude tedy část musorgského cyklu Obrázky z výstavy ve známé orchestrální úpravě Maurice Ravela. Opět si poslechneme nahrávku České filharmonie ještě pod taktovkou Karla Ančerla a ukázku vybral Ivan Dlask, moderátor Rádia Klasik Praha, který je mým dnešním hostem v pořadu Hudba v miléniu.

0: Dozněly tóny musorgského obrázku z výstavy v podání České filharmonie a dirigenta Karla Anšerla. Byla to jedna z nahrávek, které do dnešního pořadu vybral můj dnešní host kolega Ivan Lask, který je letos už 30. rokem za mikrofonem Rádia Klasik Praha, takže pokud jste si všimli ve vysílání pravidelného identu Ivana Dlaska, poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už více než a původně tam bylo 20 let, pak 25 let a teď už je to dokonce 30 let, tak snad to zase na nějakou dobu vydrží.
1: Už jsem to přemluvil.
0: V této podobě. Co populární hudba? Já vím, že i řada hostů z tvého pořadu často pochází z jiného žánrového prostředí, leckdy to bývá šanzon, muzikál, nedávno si tu měl třeba i zpěváka Queen Revivalu, tak jsou i tobě některé z těchto žánrů blízké?
1: Určitě, tak to je zase ta klasika. Třeba Queenie, nebo teda skupina Queen, jo, a tak dále. A další vystoupení, na kterých jsem byl, nedávno jsem byl na Bruce Springsteenovi. Spíš teda tu starší generaci osvědčenou a je neuvěřitelné, co dokáží na jevišti ještě po tolika letech.
0: Takže to je ta klasika v rámci pop music.
1: Ano, tak řekněme, přesně ano. Tak.
0: Tak náš pořad už se pomalu chýlí ke konci. Když jsme tady u příležitosti tvého 30. výročí v rádiu, tak co vlastně máš na té práci nejraději? Co tě na tom nejvíce baví nebo obohacuje?
1: Tak je to samozřejmě to, že člověk rád mluví k lidem, i když, jak říkáme tady, říkáme jako vtipy do zdi. Protože tam nikdo není, ale příjemné jsou i telefonické rozhovory při soutěžích s těmi posluchači, kteří děkují za to, že vyhráli soutěž. No a pak i to, že třeba podle hlasů se mi několikrát stalo, že mě lidi poznali třeba v metru nebo v autobuse a tak. Takže to je jako příjemné vědět, že ti lidé jsou tam na té druhé straně.
0: I když je nevidíme.
1: I když je nevidíme.
0: Je pravda, že oproti třeba živému vystoupení nebo živému koncertu, ta zpětná energie od toho publika tam vlastně bezprostředně není, takže potom je hezké, když aspoň nějakým způsobem se třeba ti posluchači ozvou, nebo když s nima můžeme udržovat kontakt. Tak Ivane, já ti moc děkuji, že jsme si mohli tady dnes popovídat. Přeju, ať tě rádio stále baví a ať děláš svými pořady a svým vysíláním radost našim posluchačům i sobě ještě mnoho let. Vše dobré do dalších 30 let za mikrofonem a moc ti děkuji za dnešní rozhovor.
1: A já děkuji tobě, že jsi mě pozval.
0: Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu byl Ivan Lask. Závěrem si poslechneme část ze skotské fantazie Maxe Brucha a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.